0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, i o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl nesmrtelný? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás hromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu
2: Praha. Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
3: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
2: Jenom, že to víte jako dospělý.
3: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takovýho toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
2: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc teď rezonuje?
3: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá. Tak
2: jsem si tak pohrával. Počkejte, to je zajímavý.
3: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhání říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení? A nebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
2: Tak si říkám,
3: a mám jich milion jako dalších ještě.
2: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
3: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit.
2: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
3: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
2: Je to jako úplně jiná etapa?
3: Bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava musí dělat vlastně po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
1: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, že tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komu už nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pioníru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře, aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, ty, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Hmm. Já jsem si říkal, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: až na dřeň.
1: Mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem se posunul přesvědčený, prostě leda se naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme v permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třeba náma to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne protože byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no, tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no, blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
0: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, ti, co nás poslouchají všichni taky, a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, takže je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo pokaždé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno. Prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: Až na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já, no. Tak
1: co tam z vašeho života roli. Bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké vykročení z té komfortní zóny.
2: To je, to bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. To jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici. Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň.

0: Je neděle 30. srpna, Praha vysílá zprávy přesně v 6 hodin. My pro vás máme Roslav Kasan. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přejeme. Most v ulici Pod Krejcárkem v Praze 3 je opět průjezdný. Komunitní centrum na sídlišti Petřiny chce vytvořit vedení Prahy 6. Nepál po ničivé povodni hlásí víc než 670 potvrzených obětí. Záchranné akce dál pokračují. A bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno by mohlo ojediněle i zapršet.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: V Praze 3 je znovu průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici Pod Krajcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály zhruba 26,5 milionů korun. Přes most znovu jezdí i autobusy, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: Obnovovali jsme kompletní mostní svršek, bylo obnoveno odvodnění, opravily se ložiska mostu, mostní římsy a součástí prací byla také sanace opěr a údržba vnitřní komory mostu.
1: Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé 6. městské části. V budově Atrium Petřiny mezi ulicemi Ankarská a Na Větrníku by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok. Uvedl to starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
4: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
1: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí skoro všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. A podle mluvčí Národního památkového ústavu Blanky Černé je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
5: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
1: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 675. S odvoláním na úřady o tom informuje agentura AFP. V čínském Tibetu zemřelo 7 lidí. V oblasti dál pokračují záchranné práce a obě strany hlásí dohromady tisíce pohřešovaných. Jsou mezi nimi taky cizinci. České ministerstvo zahraničí stále nemá informace, podle kterých by mezi mrtvými nebo pohřešovanými byli nějací Češi. Rezort oznámil, že do Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. Fotbalová šance liga měla včera na programu 3 zápasy 6. kola. Artis Brno porazil Pardubice 2-1 a dařilo se i druhému brněnskému týmu. Zbrojovka doma zdolala Zlín 3-2. Baník Ostrava pak na Bazalech porazil Olomouc 1-0. Program kola pokračuje dnes od 15 hodin zápasem Liberce s Hradcem Králové. V 17 hodin se utkají Plzeň se Slováckem a Teplice s Jabloncem a v 8 večer začne na Letné pražské derby mezi Spartou a Slaví. A počasí dnes bude v Praze polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností a ojedinělé se slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia. Vád bude místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Velké Popovice havarovalo osobní auto a na 15. kilometru narazilo do svodidel. Nehoda je v mírné zatáčce a následky blokují odstavný pruh. Jinak je provoz v Praze v neděli po ránu klidný.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, do poslední prázdninové neděle vstáváte s Rádiem Praha. I v neděli 30. srpna jsme pro vás nachystali jak hudební, tak informační náskok do toho nového dne. Před 90 lety projel Prahou první trolejbus, dopravní podnik na výročí otevře dveře a vyšle historické vozy. Za chvíli k tomu řekneme detaily. No a z té muziky třeba Lauf, taky Kato a John, anebo Martin Garrix a YouTube. Tak hezký poslech a příjemné vstávání. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, v 6 hodin a 16 minut posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že ladíte 107,1 FM. Pražské trolejbusy slaví 90 let od chvíle, kdy poprvé vyjeli s cestujícími do ulic. Ve 30. letech pomáhali hlavně tam, kde tehdejší autobusy nestačily, tedy ve stoupáních a kopcovitých částech města. V Praze pak trolejbusy jezdily až do začátku 70. let, potom ale z metropole na více než půl století zmizely. Návrat přišel teprve nedávno, když začaly jezdit moderní parciální trolejbusy, které část trasy zvládnou pod trolejemi a část na baterii. Dnes už obsluhují třeba spojení z Palmovky k Čakovicím nebo linku z nádraží Veleslavín na pražské letiště. Dopravní podnik výročí připomene příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a do pražských ulic vypraví i historické trolejbusy. Odkud kam třeba vedla úplně první pražská trolejbusová linka? I to se dozvíte v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej.
2: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířili i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
0: Praze dnes v neděli 30. srpna čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Ráno místy i se zvětšenou oblačností, ojediněle se slabým deštěm. Teploty nejvyšším vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Velké Popovice havarovalo osobní auto. Na 15. kilometru narazilo do svodidel. Nehoda je v mírné zatáčce a následky blokují odstavný pruh. Jinak je ale Praha v neděli ráno plynule průjezdná. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, v 6:30 nabízíme krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan.
1: Dobré jitro. Policie se připravuje na dnešní pražské derby. Zápas Sparty a Slavie tradičně vyhodnotila jako rizikový. Budou na něj proto dohlížet stovky policistů. Na Letné budou i psovodi, policisté na koních nebo antikonfliktní tým. Řidiči by měli počítat s omezením dopravy v okolí Sparty. Poslední derby skončilo předčasně, protože fanoušci Slavie vběhli na hřiště. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. V Praze začíná hudební akce Operum. Odpoledne na piacetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Gedruway. Večer uvidí návštěvníci inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Uvede jí soubor Ensemble Damian pod vedením skladatele Tomáše Hanzlíka. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadu asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar končí na Vueltě. Jednoznačný lídr závodu měl v 8. etapě nehodu zhruba 33 km před cílem a musel odstoupit. Při pádu si pětinásobný šampion Tour de France zlomil klíční kost a čeká ho operace. Etapu vyhrál v hromadném sportu Francouz Brian Coquart. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Erik Mas. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností a ojediněle může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříče. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné dva pruhy, aktuálně projedete plynule. A s komplikacemi počítejte na Praze 12. Ulice U Pilim je mezi křižovatkami ulic Ke Zvonici a k Vltavě. A kvůli pracem na inženýrských sítích od včerejška uzavřená, ta uzavírka potrvá až do 19. září.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha.
0: Hezké nedělní ráno vám přejeme, 4 minuty po 6:30. Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk? To se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoct exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky odborníci vyzvednou v příštím týdnu. Další podrobnosti ve vysílání uslyšíte už za chvíli. Teď Rihana, hezké vstávání přejeme.

0: Legendární záležitost v nedělním ranním vysílání Rádia Praha. Za minutu bude 6:45, je neděle 30. srpna a před námi teď první dnešní reportáž Neobjasněná smrt Jana Masaryka. I po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: V Praze dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, teploty do 27 stupňů. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše mezi 32. a 28. kilometrem. Se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné 2 pruhy, aktuálně projedete plynule. A s komplikacemi počítejte na Praze 12, ulice u Pily je mezi křižovatkami ulic ke Zvonici a k Vltavě kvůli pracem na inženýrských sítích od včerejška. Zavřená. Šťastnou cestu.
6: Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Je neděle 30. srpna, Rádio Praha teď vysílá další aktuální zprávy, ve studiu s nimi kolega Miroslav Kasan. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
0: Bylo 7 hodin.
2: Většina vysokoškolských kolejí v Praze je plně obsazená. Ministerstvo financí musí do zítra představit návrh státního rozpočtu na příští rok. Letiště v americkém Nashvillu by mohlo nést jméno zpěvačky Dolly Parton. A bude polojasno až oblačno ráno, ojediněle se slabým deštěm a naměříme nejvýš 27 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vysokoškolské koleje v Praze už z většiny nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita nebo České vysoké učení technické. Zájem je každoročně velký i o bydlení na kolejích Univerzity Karlovy, potvrzuje její mluvčí Michaela Legronova.
4: Zájem o ubytování na kolejích Univerzity Karlovy je v posledních 5 letech stabilně vysoký a v tuto chvíli je v podstatě kapacita plně obsazena. Ze zkušeností z předešlých let víme, že na konci letních prázdnin se část těch rezervovaných kapacit opět uvolní.
2: V pražské Dubči vznikne pumptracková dráha pro kolečkové sporty. Dělníci začnou v září upravovat povrchy. Sportoviště mají dokončit před zimou. Celkem mají práce stát přes 7,5 milionu korun. Podle starosty Dubče Jaroslava Tošila z ODS bude součástí pumptracku i dětský okruh.
5: Sportoviště bude určeno širokému spektru uživatelů od nejmenších dětí až po dospělé. Díky zpevněnému asfaltovému povrchu bude sportoviště celoročně využitelné a prakticky bezúdržbové.
2: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho šéfka Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív prohlásila, že letos bude schodek vyšší než minulý rok. Zůstat má pod hranicí 400 miliard korun. Zvyšování deficitu ministryně odůvodňuje například tím, že finance převzala po svém předchůdci. Růst schodku státního rozpočtu kritizuje třeba opoziční ODS, podle které je nepřijatelné, aby stoupal v době ekonomického růstu. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton, oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
6: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
2: Česká veslařská dvojice Pavlína Flamíková a Jakub Podrazil postoupila na světovém šampionátu v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojskiv mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále je na kanále Bozban, čeká dnes krátce před 10:30. Pánová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal obsadila ve finále B 4. místo a celkově tak skončila 10. Skifařka Alice Prokešová si dojela pro 15. příčku. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností a ojediněle se slabým deštěm. Nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia. Povade místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme také informace pro řidiče. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočku na Mělníka Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné 2 pruhy. Aktuálně projedete plynule.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 5:45 minuty po 7 hodině vám dobré ráno přejeme z karlínských rozhlasových studií. Tady Rádio Praha začíná předposlední den prázdnin a my jsme rádi, že jste se do něj rozhodli vstát právě s námi. Je neděle 30. srpna, kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí se dnes připomínáme. O tom už za pár minut, do té doby třeba Eva Farná, Olivia Dean nebo DJové Topic a A7S na probrání ideální kombinace. Tak ať se hezky vstává.

0: Eva Farna a neříkej, co má se stát ve vysílání Rádia Praha. My teď naopak budeme mluvit o tom, co už se stalo, respektive jaká výročí si připomínáme právě dnes, v neděli 30. srpna.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
4: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
3: Tady je Petr Jungmann.
4: Já ti vyženu z hlavy vzdor a tu tvoji zatracenou píchu.
3: Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Dostal i královskou pečeť od krále Edvarda VII. A jeho stroje šurovaly i sídlo britských panovníků. Sovětský svaz se před 35 lety po moskevském puči sypal jak domeček z karet. 30. srpna 1991 vyhlásila nezávislost další svazová republika, Azerbajdžán. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. Jinde jsou cigarety, ale ještě mnohem dražší. Třeba ve Spojeném království dáte za 20 hřebíčků do rakve víc jak 400. No to je pokouřeníčko.
5: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
6: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
3: Fenomenální Věra Čáslavská. Bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
0: Ta neděle v Praze bude částečně pod mrakem, čekáme polojasnou až oblačnou oblohu se slabým větrem, který má potom k večeru slábnout teploty do 27 stupňů. A ještě pohled na silnice, na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy. Počítejte s omezením u Dobříše mezi 32. a 28. kilometrem. Se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné dva pruhy, aktuálně projedete plynule. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělníka Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. O něco dál na kilometru 48. Navíc právě silničáři staví dopravní značení. Průjezdné je to pouze levým pruhem, provoz zatím slabý, bez kolony.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pastrami pop-up. Vyhlášený New Yorkský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: To byly Milli Vanilli ve vysílání Rádia Praha. V 7.30 nabízíme další krátké zprávy. Připravili Miroslav Kasan.
1: Dobré ráno. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Přihlásit se můžou online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Během včerejšího tankového dne v Lešanech na Benešovsku se převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Zranění přitom utrpěli dva lidé. Jedním z nich je zaměstnanec společnosti Tatra Defense, potvrdila to mluvčí záchranářů Monika Nováková. Nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Švýcarská policie zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země. Píše o tom švýcarský rozhlas SRF. Podle něj se střílelo před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a případných obětí zatím nejsou známé. Policie oblast uzavřela a po neznámém pachateli nebo pachatelích pátrá. Na Islandu sčítají výsledky referenda o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Sečteno je zatím 152 tisíce hlasů, oprávněných voličů bylo 270 tisíc. Čísla se průběžně mění a v souladu s předvolebními odhady bude výsledek velmi těsný. Konečné výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open dnes rozehraje pětice českých tenistů. Představí se Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Dohromady si úvodní kolo turnaje v New Yorku zahraje 17 českých zástupců. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností, ojediněle i se slabým deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze aktuálně komplikace na magistrále v křižovatce mezi Branské a Žitné ulice. Havarovala dvě osobní auta, překážejí uprostřed křižovatky, s opatrností se ale projet dá. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehledněte odstavené vozidlo za Benátkami na Dizerou. Na 29. kilometru překáží na vozovce, tak opatrně i tady. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte pozornost za odbočkou na Mělníka Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh, omezení má skončit až v pondělí. A o něco dál na kilometru 48, navíc právě silničáři stavějí dopravní značení, průjezdné je to pouze levým pruhem, provoz zatím slabý a bez kolony. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 4 a 1/4 minuty po 8:30 vám přejeme hezké nedělní ráno. Posloucháte Rádio Praha. Vojenský historický ústav uzavřel návštěvnickou sezónu tankovým dnem. Návštěvníkům ukázal vojenskou techniku i rekonstrukci bitvy. Víc už za chvíli. Hezké ráno.

0: Dobré ráno, vstáváte do neděle 30. srpna, bude 7:45. Tanky, obrněné vozy, motocykly i letadla. To všechno viděli v sobotu návštěvníci 22. tankového dne v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Vojenský historický ústav se akcí rozloučil s končící sezónou.
1: Přišel se podívat třeba pan Martin.
2: Bydlíme tady kousek, tak sem chodíme skoro každý rok a byli jsme se podívat na starou techniku, jak jezdí, a když je to v provozu a dokáže ještě fungovat, tak je to hezký.
1: Členem posádky jednoho z tanků je tady i Pavel Rogl. Jaké to je v tom jezdit?
3: Za války ty bojové vozidla, ať už jsou to M8, Greyhoundy, nebo ty tanky, nebo Haltraky, vlastně je obsluhovali kluci, kterým bylo 18 let, byli mladí, hubení, menší, takže se tam vešli pohodlně. My dneska v dnešní době už jsme trošku všichni takový větší, takže samozřejmě to místo tam je málo.
1: Kromě techniky viděli návštěvníci i ukázku druhoválečné bitvy se simulovanými výstřely a výbuchy, říká Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha.
4: Návštěvníci měli možnost spatřit rekonstrukci bitvy u Remagenu. V roce 1944 Američané získali jediný neporušený most přes Rýn, což významně urychlilo závěrečné operace druhé světové války.
1: Organizátoři ale museli odpoledne část programu tankového dne zrušit. Při jízdě se totiž převrátil obrněný vůz Tadeas. Událost vyšetřuje vojenská policie. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové se několik lidí zranilo.
5: V péči jsme měli dva pacienty. Jednoho muže se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli sanitkou do Thomayerovy nemocnice. Druhý pacient s lehčím poraněním byl po ošetření směřován také sanitkou do Benešovské nemocnice.
1: Tankovým dnem Vojenský historický ústav tradičně uzavírá návštěvnickou sezónu. Tu letošní celkově hodnotí ředitel ústavu Aleš Knížek jako úspěšnou. Z Lešan u Týnce nad Sázavou, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Neděle 30. srpna, jak už jsme zmínili, dnes čekáme v Praze polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností a ojedinělé se slabým deštěm, nejvyšší teploty maximálně 25 až 27 stupňů Celsia. Praze, komplikace na magistrále v křižovatce Mezebranské a Žitné, havarovala dvě osobní auta, překážejí uprostřed křižovatky, s opatrností se projet dá. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehledněte odstavené vozidlo za Benátkami nad Jizerou, na 29. kilometru překáží na vozovce, tak opatrně.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dobré ráno, je 8 hodin, teď vysíláme další aktuální zprávy, připravil je Miroslav Kasan. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je neděle 30. srpna.
2: Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce korun. Středeční bleskové záplavy v Nepálu a Tibetu mají už přes 700 potvrzených obětí. A bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno by mohlo ojediněle i zapršet.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí tzv. Čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část. Pokračuje místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davidce.
2: V pražské Vinoři začala rekonstrukce čistírny odpadních vod. Díky rozšíření se k ní připojí další obyvatelé. Práce budou trvat přibližně 2 roky a stát mají bezmála 500 milionů korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z Hnutí STAN bude součástí i příprava na stavbu severovýchodní části pražského okruhu.
5: V rámci rekonstrukce vznikne takzvaný předstihový objekt pro budoucí dálniční tunel. Díky tomu nebude plánovaný pražský okruh v úseku kolem Vinoře veden na mostě nad našimi hlavami, ale pod zemí, pod areálem čistírny odpadních vod.
2: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Podle vlády má zajistit, aby studium dokončili. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Určená je pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení Úřadu práce.
6: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
2: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 734. Oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí. Fotbalová šance liga měla včera na programu 3 zápasy 6. kola. Artis Brno porazil Pardubice 2-1 a dařilo se i druhému brněnskému týmu. Zbrojovka doma zdolala Zlín 3-2. Baník Ostrava pak na Bazalech porazil Olomouc 1-0. Program kola pokračuje dnes od 15 hodin zápasem Liberce s Hradcem Králové. V 17 hodin se utkají Plzeň se Slováckem a Teplice s Jabloncem a v 8 večer začne na Letné pražské derby mezi Spartou a Slaví. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno, ráno místy i se zvětšenou oblačností, ojediněle i se slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia. Vád bude místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Komplikace aktuálně v Praze na magistrále v křižovatce Mezibranské a Žitné. Havarovala dvě osobní auta a překážejí uprostřed křižovatky, s opatrností se projet dá. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehlednete odstavené vozidlo za Benátkami nad Jizerou. Na 29. kilometru překáží na vozovce, tak opatrně. A komplikace vás čekají na dálnici D8 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Prahu. Uzavřený odstavný pruh, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Probíhá tam uklid odpadků a čištění vozovky. V opačném směru, tedy z Prahy do Ústí nad Labem, zvyšte opatrnost. Za odbočkou na Mělníka Slaný na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí a o něco dál na kilometru 48. Navíc právě silničáře stavějí dopravní značení. Průjezdné je to pouze levým pruhem, provoz zatím slabý a bez kolony.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 8 hodině, vstáváte do neděle 30. srpna a jsme moc rádi, že u toho posloucháte právě Rádio Praha. Před námi další dávka muziky a samozřejmě taky informací. Pražské Běchovice mají nové náměstí, nachází se přímo v centru městské části. Vzniklo přeměnou původní skládky a stálo to 120 milionů korun. Jeho součástí je také kaple s vyhlídkou. Detaily kolem 8:45, no a teď ta muzika. A zazní třeba Black Eyed Peas, Lady Gaga nebo v tuhle chvíli taky DJ David Guetta. Hezký poslech a klidné vstávání. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Ve čtvrt na devět posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Dobré jitro vám přejeme. Pražské Běchovice mají nové náměstí. Vzniklo v místě, kde byla ještě před několika lety skládka a městská část ho teď chce využívat jako nové centrum setkávání. Místo otrávy a nevyužité plochy je tam světlá dlažba, fontána, herní prvky pro děti, kolotoč, skluzavka nebo kamenná šachovnice. Náměstí zároveň odkazuje na běchovickou tradici běhu. Přímo uprostřed je krátká běžecká dráha z umělého povrchu, která má připomínat slavný závod Běchovice Praha. Podél schodů pak stéká voda z fontány se suchou běžce. Dominantou celého prostoru je nová ekumenická kaple, která má sloužit nejen náboženským obřadům, ale i kulturním akcím. Celková proměna vyšla přibližně na 120 milionů korun. A jak se do výběru podoby nového běchovického náměstí zapojili sami místní? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz v reportáži Ondřeje Mikuška. V Praze dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia. Vár bude místy slabý, jinak mírný vítr, který navíc bude večer slábnout. V Praze počítejte s komplikacemi na magistrále. V křižovatce Mezibranské a Žitné ulice havarovala dvě osobní auta, překáží uprostřed té křižovatky, s opatrností se nicméně projet dá. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné dva pruhy, aktuálně projedete plynule. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: gave it me. Mikolas Josef doznívá v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Teď je 8.30 a vysíláme krátké zprávy. Slovo má Mirek Kasan.
1: Hezké ráno. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Státní památky dnes nabízejí prohlídky zdarma. Návštěvníci si musí prohlídkový okruh rezervovat online. Většina míst už má ale plno. Podle Národního památkového ústavu je nutné na památkách počítat s větším vytížením než obvykle. Po střelbě na švýcarské hudební akci je několik obětí. Na síti X o tom informovala policie. Počet mrtvých ani zraněných ale neuvedla. Incident se podle švýcarského rozhlasu SRF stal na noční taneční akci na dostihovém závodišti ve městě Aarau na severu země. Neznámý pachatel nebo pachatelé tam střílel nebo stříleli do davu. Na Islandu sčítají výsledky referenda o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Podle velmi těsných průběžných výsledků Islanďané přístupové rozhovory odmítli. Ukazuje to i predikce veřejnoprávního média RUV. Konečné výsledky budou známé dopoledne nebo kolem poledne. Po více než 18 letech proti sobě v anglické fotbalové lize nastoupili čeští brankáři. Z vítězství 2-0 se radoval Lukáš Horníček, který s Newcastlem zvítězil na hřišti Tottenhamu, za který chytal Antonín Kinský. A počasí v Praze dnes bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze stále komplikace na magistrále, v křižovatce mezi Branské a Žitné ulice havarovala dvě osobní auta a překážejí v křižovatce, minimálně tedy jedno z nich, s opatrností se ovšem projet dá. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše, mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem, na Strakonice jsou aktuálně volné dva pruhy, aktuálně projedete plynule, no a opatrně v Česlicích, respektive na D1 na exitu 8 směr Ostrava. U Čestlic probíhají tam přímo ve sjezdu práce na silnici a probíhat budou až do dnešní 14. hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré ráno vám přejeme, po 8:30 na Praze, další muzika, zazní Amy McDonald, taky Culture Club, no a piknik na Ladronce nebo deskohraní na Chvalskovském zámku. Co dnes v Praze podniknout, vám poradíme zhruba za 10 minut. Teď vám přejeme hezký poslech.

0: Dobré ráno, 8 hodin a 44 minut posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že do toho předposledního prázdninového dne vstáváte právě s námi. Jestli ještě nemáte plány na ten dnešní den, tak se možná zeselte rádio, protože pár tipů teď přenáší kolega Jiří Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Na Ladronce bude v neděli food picnic, který nabídne pořádnou přehlídku dobrého jídla. Ochutnáte grilované speciality, burgery, žebra, trhaná masa nebo hot dogy, ale taky mexickou, asijskou nebo francouzskou kuchyni. Těšit se tam můžete i na sushi, cupcakey a nabídku pro vegetariány a vegany. Celý den navíc doplní zábavný program na hlavní scéně. Na Chvalském zámku bude zase v neděli deskohraní. Vybrat si tam můžete z her pro začátečníky i zkušené hráče. No a jestli máte doma hry, které už vás omrzely, přineste je sebou a zapojte se do malého herního svapu. A v kulturním prostoru Gabriel Loci pokračuje Concrunch, tedy nový pražský festival popkultury zaměřený především na cosplay. Čekají vás přednášky, workshopy a setkání s českými i zahraničními hosty. Na Concrunch se vydejte do nedělního večera. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A jestli plánujete nějakou venkovní aktivitu, tak máme dobré zprávy. V Praze dnes totiž čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů. Komplikace v Praze na magistrále v křižovatce mezi Branské a Žitné ulice havarovala dvě osobní auta, překážejí v křižovatce, s opatrností se dá projet. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše, mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem, na Strakonice jsou volné dva, aktuálně projedete plynule. A opatrně mezi 18. a 20. kilometrem dálnice D8 ve směru na Prahu je uzavřený odstavný pruh, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, probíhá tam úklid odpadků a čištění vozovek. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.

0: Dobré dopoledne, v 9 hodin vám na Rádiu Praha nabízíme další aktuální zprávy. Připravili je Miroslav Kasan. Hezké dopoledne, Míro.
1: Hezký den. Most v ulici pod Krejcárkem v Praze 3 je znovu průjezdný. Na dnešní fotbalový zápas Sparty a Slávie budou dohlížet stovky policistů. Sucho a vyschlé řeky komplikují vodáckou sezónu na Lužnici nebo Otavě. A bude polojasno až oblačno a naměříme nejvýš 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 3 je znovu průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici pod Krejcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály zhruba 26,5 milionu korun. Přes most znovu jezdí i autobusy. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: Obnovovali jsme kompletní mostní svršek, bylo obnoveno odvodnění, opravili se ložiska mostu, mostní římsy a součástí prací byla také sanace opěr a údržba vnitřní komory mostu.
1: Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie, které začne ve 20 hodin, vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Během odpoledne bude navíc omezená doprava, jak říká mluvčí policie Jan Daněk.
4: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
1: Řidiči by měli počítat s tím, že doprava bude omezená i v okolí Letenského stadionu. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí na jihočeských řekách. Některé jsou už téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě nebo Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak vodáky oblíbená Vltava.
5: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
6: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
7: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
6: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Dnes uplynulo 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ukončili jim v roce 2021 svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afghánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením amerických vojáků panoval na kábulském letišti chaos, protože se velké množství lidí snažilo dostat ze země. Administrativa USA byla za průběh odchodu později kritizována. Slovinský cyklista Tadej Pogačar končí na Vueltě. Jednoznačný lídr závodu měl v 8. etapě nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a musel odstoupit. Při pádu kvůli najetí na kámen pětinásobný šampion Tour de France utrpěl otřes mozku a zlomil si klíční kost. Čeká ho operace. Etapu vyhrál v hromadném sportu Francouz Cocard. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Mas. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami mezi 25 a 27 stupni Celsia. Povane místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Komplikace stále na magistrále. V křižovatce mezi Branské a Žitné ulice havarovala 2 osobní auta a překážejí. V křižovatce s opatrností se dá projet. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné 2 pruhy, aktuálně pro projedete plynule. A na dálnici D8 počítejte s několika komplikacemi. Mezi 18. a 20. kilometrem směrem na Prahu je uzavřený odstavný pruh kvůli pracem na vozovce. Probíhá tam úklid odpadků a čištění vozovky. V opačném směru tady z Prahy do Ústí zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je tam také kvůli pracem na vozovce uzavřený i v tomto případě odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí a o něco dál na kilometru 48. pracovali silničáři a průjezdné je to pouze levým pruhem, provoz je tam slabý a bez kolon.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den vám z Karlínské rozhlasové budovy přejeme. 6 minut po 9. hodině posloucháte víkendové vysílání Rádia Praha. Jsme moc rádi, že jste si jako společníka na ten předposlední prázdninový den, na tu poslední prázdninovou neděli vybrali právě nás. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes 30. srpna připomínáme, to vám spolu s Petrem Jungmanem řekneme už za chvíli, no a teď vám jdeme hrát další muziku, třeba Eda Sheerana. Tak hezký poslech.

0: Posloucháte víkendové vysílání Rádia Praha v 9 hodin a 16 minut. Vám přejeme hezké dopoledne, jestli právě vstáváte, tak dobré ráno. Je neděle, 30. srpna.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
4: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
3: Tady je Petr Jungmann.
4: Já ti vyženu z hlavy vzdor a tu tvoji zatracenou píchu.
3: Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Dostal i královskou pečeť od krále Edvarda VII. A jeho stroje šurovaly i sídlo britských panovníků. Sovětský svaz se před 35 lety po moskevském puči sypal jak domeček z karet. 30. srpna 1991 vyhlásila nezávislost další svazová republika, Azerbajdžán. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. Jinde jsou cigarety, ale ještě mnohem dražší. Třeba ve Spojeném království dáte za 20 hřebíčků do rakve víc jak 400. No to je pokouřeníčko.
5: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
6: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
3: Fenomenální Věra Čáslavská. Bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
0: Ta neděle v Praze bude polojasná až oblačná s nejvyššími teplotami mezi 25 a 27 stupni Celsia. Vád bude místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout. Komplikace na dálnici D4 a ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše mezi 32. a 28. kilometrem. Se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem, na Strakonice jsou volné dva, aktuálně projedete plynule. Komplikace vás čekají na dálnici D8 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Prahu, uzavřený odstavný pruh, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, probíhá tam uklid odpadků a čištění vozovek a v opačném směru, tedy z Prahy do Ústí nad Labem, zvyšte opatrnosti za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru bylo, nebo je kvůli práci na vozovce, uzavřený odstavní pruh. Omezení má skončit v pondělí. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, posloucháte vysílání Rádia Praha v 9.30, vysíláme krátké zprávy, slovo má Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy asi 7,5 tisíce korun měsíčně. Žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Přihlásit se můžou online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Informuje o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Během včerejšího tankového dne v Lešanech na Benešovsku se převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Zranění přitom utrpěli dva lidé. Jedním z nich je zaměstnanec společnosti Tatra Defense. Potvrdila to mluvčí záchranářů Monika Nováková. Nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadů asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Vše korunoval v závěrečném běhu kombinovaném se střelbou, ve kterém ze 6. místa na startu dosáhl až na vrchol. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Matěj Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. A počasí dnes bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor u Třebíze. V místě stavby dálnice na 31. kilometru stojí nepojízdné auto a prý je to na nepřehledném místě a řidič se pohybuje kolem vozu. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. Na Strakonice jsou volné dva. Aktuálně projedete plynule. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělníka Slaným na 27. kilometru je kvůli pracem na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, případně dobré ráno, jestliže vstáváte až teď, 4:15 po půl desáté, to je aktuální čas. Hlavní zprávy z dění v naší metropoli během posledního prázdninového týdne, přesně to nabídne rubrika Týden v Praze. A to už za pár minut, teď nabízíme muziku, tady jsou Leony a Callum.

0: To byla Olivia Rodrigo, posloucháte Rádio Praha, chvilku před 9:45. Dobré dopoledne přejeme. Hlavní zprávy z dění v naší metropoli během posledního prázdninového týdne. Přesně to teď nabídne rubrika Týden v Praze. Dnes její autorka Štěpánka Martanová mluví třeba o rozhodnutích zastupitelů Prahy 6 nebo statistice od strážníků.
1: Hezký den. Strážníci řešili od začátku roku do konce července téměř 7060 přestupků cyklistů a koloběžkářů. V loni jich bylo přitom o 500 méně. A nejčastější prohřešky? Jízda po chodníku nebo nedodržování dopravního značení. Na pokutách vybrali skoro 700 tisíc. Praha spustila první centrum duševního zdraví pro seniory. Poskytuje pomoc seniorům s duševním onemocněním, a to zejména lidem s demencí a také jejich rodinám. Den se záchrankou, tak ten se konal v úterý, a to přímo v centru města na Staroměstském náměstí. Viděli jsme tam sanitky, zdravotnickou techniku a nebo speciální vozidlo Golem, a záchranáři nám ukázali, jak vypadá jejich práce v terénu. Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Rozhodli taky o tom, že nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny. Odkup prostor bude stát radnici zhruba 11 milionů. A v budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. A zastupitelé Prahy 6 taky zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů. Vysokoškolské koleje v Praze z většiny nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita i České vysoké učení technické. V Praze 3 je opět průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici pod Krajcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály asi 26,5 milionu korun. Přes most navíc znovu jezdí i autobusy. Naopak stojí provoz, a to od čtvrtka, na tramvajovém obratišti spojovací. Omezení tam kvůli opravám potrvá až do 12. září a týká se linek 9, 11, 31 a 98. Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy mohou opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol Praha 7 přispívá 1500 korun, dětem z mateřských škol 750. V Běchovicích mají nové náměstí. Je tam ekumenická kaple, fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a taky další herní prvky pro děti. Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky Na Šabatce, rekonstruují téměř 200 metrů chodníku v Podchýšské ulici v Chlupicích a hotovo má být do konce září. V pátek dopoledne srazil vlak mezi Holešovicemi a Libní člověka, na místě zemřel, provoz na trati byl zastavený. A městští radní na svém mimořádném jednání rozhodli, že Praha bude další 2 roky nabízet možnost využít jízdy na sdílených kolech zdarma lidem s kuponem na MHD a aplikací PID Lítačka. Od soboty nejezdí obousměrně tramvaje od Ošanského náměstí po nákladové nádraží Šiškov, a to kvůli stavbě napojení nové trati Ošanská-Habrová. Stavební práce potrvají do 10. října. Na Černém mostě svoji práci představili celníci. Ukazovali nám, jak třeba vyhledávají bankovky, tabák nebo kratom. A závěrem dobrá zpráva. V Plzeňské ulici už skončila uzavírka. Kvůli rekonstrukci trvala od začátku května, a to v úseku mezi ulicemi na Čičočce a Holečkova. Takový byl poslední prázdninový týden v naší metropoli i vydání rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také samozřejmě školní rok přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: Poslední prázdninový den bude v Praze polojasný až oblačný, teploty maximálně 27 stupňů Celsia. V Praze počítejte s komplikacemi, aktuálně v ulici K Barandovou směrem k mostu, tam těsně před křižovatkou se Štěpařskou stojí porouchané auto, dbejte proto zvýšené opatrnosti. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením Údobříše, mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem, na Strakonice jsou volné 2, aktuálně projedete plynule. A komplikace vás čekají na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem, zvyšte opatrnost za odbočku na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli pracem na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Většina vysokoškolských kolejí v Praze je plně obsazená. Na konci prázdnin se ale mohou některá místa uvolnit. Komunitní centrum má vzniknout na sídlišti Petřiny. Chce ho vytvořit vedení Prahy 6. Prezident Pavel

0: Bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vysokoškolské koleje v Praze už většinou nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita nebo České vysoké učení technické. Zájem je každoročně velký i o bydlení na kolejích Univerzity Karlovy, potvrzuje její mluvčí Michaela Legrnova.
2: Zájem o ubytování na kolejích Univerzity Karlovy je v posledních 5 letech stabilně vysoký a v tuto chvíli je v podstatě kapacita plně obsazena. Ze zkušeností z předešlých let víme, že na konci letních prázdnin se část těch rezervovaných kapacit opět uvolní.
0: Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé 6. městské části. V budově Atrium Petřiny mezi ulicemi Ankarska a Na Větrníku by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok. Uvedl to starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Prezident Petr Pavel se s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice, řekl to televizi Prima. V posledních týdnech se prezident dostal s vládou do sporu, například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
4: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
0: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. V islandském referendu vedou odpůrci obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Plně sečtených je 5 ze 6 regionů. Zbývá sečíst už jen část posledního regionu na jihozápadě ostrova. Pro odpověď ne hlasovalo přes 52% voličů a odpůrci tak mají náskok zhruba 10 000 hlasů. Informuje o tom islandské veřejnoprávní médium RUV. Pro obnovení přístupových jednání s Evropskou unií hlasovala většina lidí jen v hlavním městě Reykjavíku. Zbytek Islandu byl proti. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili Zlín 3-2 a v neúplné tabulce první šance ligy jsou na 3. místě. První výhru v nejvyšší soutěži si připsal taky Artis Brno, který zvítězil 2-1 v Pardubicích. Olomouc nevyužila šanci dostat se do čela tabulky, v Ostravě prohrála 0-1. Dnešní program 6. prvoligového kola uzavře derby Sparta Slavia od 20 hodin. Předtím Liberec vyzve Hradec Králové, Teplice nastoupí proti Jablonci a Plzeň bude hostit Slovácko. Dnes bude v Praze polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami mezi 25 a 27 stupni Celsia. Vát bude místy slabý, jinak mírný vítr, který bude večer znovu slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No, doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Legerově ulici, kde máme hlášenou nehodu 2 autobusů. Projíždějte proto velice opatrně, dívám se na mapu a mělo by to být před s odbočkou do ulice Mikovcova, tak projíždějte velmi opatrně. Tímto místem komplikace máme také například v ulici Vlkova, mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Krásova v Praze 3. Tady se pracuje na silnici, v místě je omezení. A D1, sjezd exit 8, tady se pracuje na silnici, i tady počítejte s omezením. Komplikace zůstávají také v Hartigově ulici v Praze 3, kde se pracuje na silnici a v místě je omezení u křižovatky s ulicí Jana Želivského. A v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2 je také omezení kvůli pracem na vozovce. Je to výstavba tramvajové trati Vinohradská muzeum, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme bezmála 6 minut po 10. hodině. Při poslechu poslední nedělní srpnové víkendové Prahy vás zdraví Vláďa Malošík. Už kolem 10:30 se společně vydáme do pražského planetária, které teď nově zve na večerní koncerty pod hvězdami. Uslyšíte, o co přesně půjde. A opět pro vás máme naprosto skvělou muziku. Stojí za ní třeba David Guetta, Anne-Marie a Coileray. Eva Farna s kapelou Mirai.
7: Je to tak správně, jen se neumím loučet, ještě to někdy ne.
5: A taky Elton John a Britney Spears. Ať je vám s námi nejlépe.

0: 10:17, s vámi je Rádio Praha, užíváme si neděli 30. srpna, poslední neděli o prázdninách a poslední neděli v srpnu. Konkranč je festival popkultury se zaměřením na cosplay, pořádají ho cosplayeři pro cosplayery, také fotografy, tvůrce i fanoušky. No a ať už vás zajímá cosplay, výroba, divadlo či focení a chcete najít podobně smýšlející kamarády nebo si jen odpočinout v tvůrčím prostředí, také stačí se vydat do komplexu Gabriel Loci. A letošní už třetí ročník akce přináší i řadu novinek. Dnes můžete na festival naposledy vyrazit mezi 11. a 16. hodinou a 30. minutou. No a chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej.
0: No a rozhodně si nepokazte neděli ani na silnicích. Máme tady hned několik komplikací v Praze v Legerově ulici nedaleko křižovatky s Mikovcovou. Dejte pozor. Havarovaly tady dva autobusy, projíždějte proto opatrně. Opatrně taky v ulici Za Cukrovarem, kde havarovaly dvě osobní auta a blokují provoz v zatáčce. Pozor si dejte i v ulici Vlkova mezi křižovatkami ulice Přibyslavská a Krásova v Praze 3. Pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Komplikace zůstávají také v Hartigově ulici v Praze 3, kde se taky pracuje na silnici. Omezení je tady u křižovatky s ulicí Jana Želivského. A ještě doplním Legerovou ulici u křižovatky s Vinohradskou v Praze 2. I tady probíhají stavební práce, je tady omezení, konkrétně se jedná o výstavbu tramvajové trati Vinohradská muzeum, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. No a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 10 hodin 30 minut a s vámi víkendová Praha. Přejeme krásný nedělní den. Můžete sem přijít opromít na filmy o promítání vesmíru, ale nově taky na koncert. Pražské planetárium v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní sérii odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová. Víc už v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
2: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
1: Pro mě osobně, když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
2: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
3: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
2: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky Planetária. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: No, pokud jste na cestách nebo se tam chystáte, tak vám přijdou vhod jistě aktuální dopravní informace. V Legerově ulici v Praze u křižovatky s Mikovcovou dejte pozor. Havarovaly tady dva autobusy, stále tam máme hlášené problémy. Ty jsou teď také v ulici Za Cukrovarem v Praze. Tady havarovala dvě osobní auta a blokují provoz v zatáčce. Opatrní buďte i na dálnici D1, exit 8, směr Ostrava, tady se pracuje na silnici, je tady omezení, tak opatrně. Komplikace zůstávají i na D8, a to mezi 20. a 18. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. Komplikace zůstávají kvůli omezení také například v Legerově ulici u Vinohradské v Praze 2. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení kvůli výstavbě tramvajové trati. A ještě připojím Vlkovou ulici mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Krásova v Praze 3. I tady se pracuje na silnici, počítejte s omezením a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tohle byly Sunrise Avenue na rádiu Praha a poslední prázdninová neděle pokračuje. Ještě stále máte dostatek času k tomu, abyste vyrazili za nějakým dobrodružstvím nebo zkrátka zajímavými poznatky či prožitky. Tento víkend, a to znamená, že i dnešek, patří například v pražské zoologické zahradě rozlučce s prázdninami a užívání si posledních letních dnů. A mezi 10. a 16. hodinou je pro vás připravena zábavná vzdělávací hra pro celou rodinu s odměnou na konci. Není tajemstvím, že se každý víkend můžete v zoo účastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice, tam se stále něco děje, například v Legerově ulici v Praze. U křižovatky s Mikovcovou dejte pozor, havarovaly tady dva autobusy. Problémy zůstávají taky v ulici Za Cukrovarem, kde máme hlášenou nehodu dvou osobních aut a blokuje provoz v zatáčce. Komplikace zůstávají i na dálnici D1, exit 8, směr z Prahy. Tady se pracuje na silnici, očekávejte omezení. Problémy jsou také na D8, a to mezi 20. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná krajnice. Připomínám také komplikace na D11, a to mezi 15. a 14. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.

0: Víkendová Praha je stále s vámi, teď se zprávami v 11 hodin, které přináší Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Na bezpečnost při večerním fotbalovém derby mezi Spartou a Slavií na Letné dohlédnou stovky policistů. Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 750 obětí, další tisíce lidí jsou nezvěstných a většinou bude polojasno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze na Letné se večer uskuteční fotbalové derby mezi Spartou a Slavií. Na pohyb fanoušků po městě a jejich příchod na stadion budou dohlížet stovky policistů, včetně antikonfliktního týmu.

0: pomáhat jim budou taky strážníci městské policie, vysvětluje mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
1: Na opatření se ve spolupráci se Spartou a dalšími partnery připravujeme několik týdnů a vnímáme ho jako rizikové. Naším cílem je zajištění veřejného pořádku v ulicích Prahy jak před začátkem utkání, tak po jeho skončení.
0: Fanoušci Slávie vyrazí na Letenský stadion tradičním pochodem. Ten začne kolem 17:30 u Národního divadla a povede přes Smetanovo nábřeží a Čechův most. Utkání začne ve 20 hodin. Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí tzv. Čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část. Pokračuje místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
2: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davidce.
0: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojily skoro všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. A podle mluvčí Národního památkového ústavu Blanky Černé je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle. Počet obětí ničivých bleskových povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 750 lidí, drtivá většina z nich v Nepálu. Úřady taky dál pátrají po tisících nezvěstných lidí, stovky z nich jsou cizinci.
3: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Kajakář Josef Dostál na světovém šampionátu neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, který bojuje kromě soupeřů i s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý. Na vítězného Australana Tomase Greena ztratil 1¾ sekundy. Od bronzového Poláka Alexe Boruckého ho dělilo 6/40. Dnes bude v Praze většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Mírný vítr bude večer slábnout. Zítra ráno a dopoledne bude deštivo místy i s bouřkami. Odpoledne slunečno jen ojediněle s přehánkami a s teplotami do 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích? Komplikací je celá řada, tak buďte velice opatrní. Například v ulici k Barandovu před Barandovským mostem je nehoda nákladního auta ve směru do centra, tedy je to osobní a nákladní vozidlo na místě, které se střetly. Projíždějte proto velice opatrně. V ulici pod Krejcárkem ve směru na Libeň v Praze 3, tady je nehoda dvou osobních aut a dodávky. I tady dejte pozor. Teď vidím čerstvou zprávu z Revoluční ulice v Praze, kde máme u Lanovy, u křižovatky s Lanovou ulicí, nehodu tramvaje ve směru na Letnou. osobní vozidlo se tady střetlo s tramvají, i tady dejte pozor. A připomínám také Legerovu ulici u křižovatky s Mikovcovou, kde havarovaly dva autobusy. Tam máme stále hlášené komplikace. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 11 hodin 6 minut, krásné nedělní dopoledne. Konec léta se blíží, některá venkovní koupaliště tak ukončují svoji sezónu. Tu letošní hodnotí provozovatelé líp než loni. Víc si k tématu řekneme už za pár minut s naším reportérem. A ještě nejbližší songy. O ty se ve víkendové Praze postará Olivia Rodrigo. Benson Boone. Nebo Alex Horen. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Maloší.

0: 11 hodin, 16,5 minuty, s vámi je Radio Praha, přejeme nádherný nedělní den. To nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby nabízí v Praze i letos festival Letní Letná. Vše probíhá v letenských sadech a letošní ročník přináší tradičně bohatý divadelní program, ale i tentokrát platí, že sem nemusíte chodit jen na představení. Už jen do konce srpna je součástí festivalu řada dalších doprovodných akcí, na kterých se zabaví i ti nejmenší návštěvníci. Od workshopů přes výtvarné či cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Podrobné informace k programu najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte například v Revoluční ulici v Praze ve směru na Letnou. U křižovatky s ulicí Lanova je nehoda tramvaje a osobního auta, tak velmi opatrně v tomto místě. Těch komplikací je ale více. Dálnice D1 exit 8 směr z Prahy. Tady se pracuje na silnici, počítejte s omezením. D8, komplikace zůstávají mezi 20. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná krajnice. Připomínám také problémy na dálnici D11, a to na 16. kilometru ve směru do Prahy. I tady počítejte s pracemi na vozovce a v místě je uzavřená zpevněná krajnice. Projíždějte proto opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: 11 hodin 31 minuta a my pro vás máme na Rádiu Praha další téma. Zítra totiž končí prázdniny a s nimi zavřou taky některá venkovní koupaliště. Sezóna byla letos podle Asociace bazénů a saun úspěšnější než loni. U plaveckého stadionu v pražském Podolí je teď náš reportér Richard Webbs a má pro nás podrobnosti. Richarde, pěkné dopoledne.
2: Hezký den, na venkovním koupališti plaveckého stadionu tady v Podolí je teď několik návštěvníků. Od začátku roku do konce července pak venkovní i vnitřní bazény navštívilo okolo 600 lidí. To je podle provozovatelů více než v loni a úspěšnější sezónu než v roce 2025 mají i další koupaliště. Třeba v Benešově ji hodnotí jako silnou. Na koupaliště v Mladé Boleslavi přišlo letos přes 50 tisíc lidí. V loni to bylo necelých 40 tisíc. Nejvíce návštěvníků dorazilo v sobotu 27. června, a to přes 4 tisíce. Naopak na dalším pražském koupališti Ládví v Kobylisích vnímají letošní sezónu spíše jako průměrnou. Dařilo se ale i provozovatelům koupališť mimo Prahu a střední Čechy. Rekordy v počtu návštěvníků měly třeba v Ostrově na Karlovarsku, Jindřichově Hradci nebo Lounech.
1: Co stojí za tou letošní vyšší návštěvností? Já předpokládám, že asi hlavně počasí, ne?
2: Ano, je to tak, největší vliv má počasí, jak mi ale vysvětlil ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnár. Není to tak, že čím teplej je, tím více lidí přijde. Pokud jsou opravdu velká vedra, třeba kolem 40 stupňů, jako byly letos, lidé raději podle Košnára zůstávají doma, kde mají třeba klimatizaci. Za rozdíl mezi loňským a letošním rokem, ale můžou třeba i deště, které byly v loni častější. Návštěvníků tak na venkovní koupaliště přišlo méně. Kromě počasí hraje u některých koupališť roli také třeba kvalita vody. A jako je to třeba tady v bazénu v Podolí i pořádání plaveckých závodů a jiných akcí. Při těch je totiž vstup do areálu pro veřejnost omezený.
1: Tak tolik z pražského Podolí reportér Richard Webbs. Richarde, díky. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
1: No a na silnicích nemusí být vždy až tak bezpečno, buďte na sebe velice opatrní, máme tady hned několik komplikací, které by mohly právě vaši jízdu zkomplikovat. Například v ulici k Barandovu ve směru do centra před Barandovským mostem, tady je neprůjezdný odbočovací pruh kvůli nehodě osobního auta, projíždějte proto opatrně. Opatrně také v ulici za Cukrovarem v Praze, tady máme nehodu dvou osobních aut, a ta nehoda blokuje provoz v zatáčce. Pozor si dejte také v Revoluční u křižovatky s ulicí Lanová, v Revoluční ve směru na Letnou přesněji. Jedná se tady o nehodu tramvaje a osobního auta, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A já ještě připojím komplikace na D11, a to na 16. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici a krajnice je tady uzavřená. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 11:45, krásný nedělní den vám všem na Rádiu Praha. Hostem Kateřiny Kubalové v další prázdninové repríze pořadu Až na dřeně dnes bude pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník Petr Horký. Za svůj život procestoval mnoha místa, mluvil se spoustou lidí a zejména na poláru prošel velkou osobnostní proměnou. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? O tom promluví na Rádiu Praha už za pár minut hned po zprávě. V poledne. Dobrý poslech i chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. No a taky vám přeji opatrnost a dobrou cestu na silnicích, protože tam máme stále řadu komplikací. Například v ulici k Barandovu, dejte pozor, máme tam problémy před Barandovským mostem, je to ulice k Barandovu ve směru do centra. Havarovalo tam osobní auto a v místě je neprůjezdný odbočovací pruh. Komplikace jsou také stále v ulici Zacukrovaném v Praze, kde havarovala dvě osobní auta a blokují provoz v křižovatce. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte i na D8, kde máme problémy mezi 20. a 19. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná krajnice. A ještě doplním ulici, respektive D11, 16. kilometr ve směru do Prahy. I v tomto místě se pracuje na silnici a také tady je uzavřená krajnice. Projíždějte proto opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 12 hodin, přejeme krásné poledne. Na Rádiu Praha pro vás máme zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré poledne. Most v ulici pod Krejcárkem v Praze 3 je opět průjezdný. Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Islandští voliči v referendu odmítli návrh na obnovení jednání o vstupu do Evropské unie. A většinou bude polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí a ráno a dopoledne bude deštivé.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 3 je znovu průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici pod Krejcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály zhruba 26,5 milionu korun. Přes most znovu jezdí i autobusy. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: Obnovovali jsme kompletní mostní svršek, bylo obnoveno odvodnění, opravily se ložiska mostu, mostní římsy a součástí prací.

0: chýba také sanace opěr a údržba vnitřní komory mostu.
1: V pražské Dubči vznikne pumptracková dráha pro kolečkové sporty. Dělníci začnou v září upravovat povrchy. Sportoviště mají dokončit před zimou. Celkem mají práce stát přes 7,5 milionu korun. Podle starosty Dubče Jaroslava Tošila z ODS bude součástí pumptracku i dětský okruh.
2: Sportoviště bude určeno širokému spektru uživatelů od nejmenších dětí až po dospělé. Díky zpevněnému asfaltovému povrchu bude sportoviště celoročně využitelné a prakticky bezúdržbové.
1: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v kterémkoliv obvodu, kde se senátní volby konají. Jejich první kolo bude letos 9. a 10. října, druhé o týden později. Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8% hlasujících, tedy přibližně o 12 000 víc, než kolik bylo pro. Podle agentur to vyplývá z konečného výsledku sčítání. Voliči se přiklonili na stranu těch, podle kterých jsou islandské rybolovné vody příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde. Islandská premiérka Kristrún Frostadottirová ze sociálně demokratické strany už dřív oznámila, že se bude výsledkem referenda řídit. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Vše korunoval v závěrečném běhu kombinovaném se střelbou, ve kterém ze 6. místa na startu dosáhl až na vrchol. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý Matěj Lukeš pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na světovém šampionátu v Poznani bronz na pětistovce. Navázali tak na 3. místo z evropského šampionátu v Portugalsku. V současné olympijské disciplíně je to jejich první světová medaile. 3x byli 4. Zlato vybojovali Němci Schopf a Lemke. Na 2. místě skončili Portugalci Ribeiro a Baptista. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Vát bude jen mírný vítr, který bude večer slábnout. Zítra ráno a dopoledne bude deštivo, místy i s bouřkami. Odpoledne slunečno, jen ojediněle s přeháňkami a s teplotami do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No, přesuneme se opět na silnice, začneme v Praze v ulici k Barandovu, a to ve směru do centra před vjezdem na Barandovský most. Dejte pozor, havarovalo tady osobní auto a v místě je neprůjezdný odbočovací pruh. Nehoda je také v ulici Za Cukrovarem v Praze, tady máme havárii dvou osobních aut a ta nehoda blokuje provoz v zatáčce, tak opatrně v tomto místě. D1, 24. kilometr ve směru do Prahy, v tomto místě máme hlášený silný provoz, také projíždějte také opatrně. Pozor i na D8, a to konkrétně na 20. až 19. kilometru ve směru do Prahy, kde se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je neprůjezdná zpevněná krajnice a omezení vás čeká i na D11 na 16. kilometru ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici, i tady je uzavřená krajnice. Dobře, dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádio Praha.
5: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu, takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymacerovat, vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelným? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je takový jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, teď vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
1: jenom, že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takovýho toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně jenom trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat, jo? Tak takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme, ale když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá. Tak jsem si tak pohrával. Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, to nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa? Jako,
2: jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě byla asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prach je velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
3: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor. Protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, tyjo, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, a tomu říkám křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Deň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme v permanentně ohrožení čímkoliv, že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda je, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvadný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku a tak dál a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no, tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spat líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujem pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet i nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Scrollujete? Jen si

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl, že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milo, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí, taky. Ti, co nás poslouchají, všichni taky. A taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud. Že bych řekl, no, tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem z nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno. Prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V
0: pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete?
2: No,
1: jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já, no. Tak
1: co tam z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do

0: budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: nebo velké uvidíme. Vykročení z té komfortní zóny.
0: To je, to bezesporu je. To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme. Mm-hmm. No.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách.
0: Jo, jo.
1: To jste vy.
0: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
0: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhů. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme dvě dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami. Tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já, co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
3: Je před námi 13. hodina, taky další zprávy, které na Rádiu Praha přináší Mirek Kasan.
4: Dobré odpoledne. Na večerní fotbalové derby pražské Sparty a Slávie na Letné budou dohlížet stovky policistů. Prezident Pavel nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli summitu NATO, chce počkat na rozhodnutí soudu. Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má nejméně 750 obětí, pohřešovaných jsou ale tisíce. A většinou bude polojasno a naměříme až 28 stupňů, zítra 26 a ráno a dopoledne bude deštivé.
2: Rádio Praha. Právě.
3: Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie, které začne ve 20 hodin, vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Během odpoledne bude navíc omezená doprava, jak říká mluvčí policie Jan Daněk.
5: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
3: Řidiči by měli počítat s tím, že doprava bude omezená i v okolí Letenského stadionu. V pražské Vinoři začala rekonstrukce čistírny odpadních vod. Díky rozšíření se k ní budou moci připojit další obyvatelé. Práce budou trvat přibližně 2 roky a stát bezmála 500 000 000 korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z hnutí STAN bude součástí i příprava na stavbu severovýchodní části pražského okruhu.
6: V rámci rekonstrukce vznikne takzvaný předstihový objekt pro budoucí dálniční tunel. Díky tomu nebude plánovaný pražský okruh v úseku kolem Vinoře veden na mostě nad našimi hlavami, ale pod zemí, pod areálem čistírny odpadních vod.
3: Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to

0: V rozhovoru pro CNN Prima News chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů ho vyzval ke stažení žaloby. Podle Petra Pavla je ale postoj ministra jiný, než má vláda.
1: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
0: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se Petr Pavel sešel s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Domluvili se na častějších schůzkách. Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se podaří najít jejich přeživší příbuzné. Záchranné akce stále pokračují v Nepálu i v čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu. Obětí je na 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou tisíce.
2: Pozornost se teď upírá na další tunel, který před časem zbudovali dělníci a konstruktéři na hydroenergetickém díle na řece Trišulí. Podle záchranářů by se hluboko v jeho útrobách mohlo skrývat až 300 lidí, kteří tam utekli před záplavovou vlnou. Právě o životy stovek dělníků na budovaných vodních elektrárnách v horách panují největší obavy. Na momentálně nejobávanější nepálské řece Trišulí sice opadává voda, přesto dnes ráno strhla další most a použitelných stabilních mostů, bezpečných pro dopravu, podle místních lidí rychle ubývá. Z nepálského okresu Nuwakot, David Jakš, Český rozhlas.
0: Deblkajak Jakub Špicar a Daniela Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostál, který se potýká s virózou, naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 26 a 28 stupni Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude deštivo místy i s bouřkami. Odpoledne pak slunečno jen ojediněle s přehánkami a teplotami do 24 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme vám také aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Davidském tunelu směrem na Troju. Tady je nehoda osobního auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v ulici Lomnického u křižovatky s ulicí Na Pankráci. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Problémy jsou také v Brněnské ulici ve směru z centra na úrovni Újezdu u Průhonic. Na vozovce je tady hlášený kus plechu. Projíždějte velmi opatrně, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Připomínám také komplikace v ulici Vlkova. Tady máme problém mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Krásova v Praze 3. Pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Na dálnici D1 máme hlášenou nehodu na 24,5 kilometru D1 ve směru do Prahy. Je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě dvou osobních aut, protože i v protisměru je hlášena obdobná nehoda, a to na 25 kilometru ve směru D1 směrem na Brno. Havarovala tady taktéž dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré odpoledne, máme 6 minut po 13. hodině. Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoci exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. A další podrobnosti uslyšíte už za necelou půl hodinu. Ve víkendové Praze nezapomínáme ani na přísun dalších hitů, připravená je třeba Kenya Grace. Dean Lewis.

0: Je neděle, poslední prázdninová, dnes s datem 30. srpna a s vámi je Rádio Praha. Jsme moc rádi, že jste s námi. Dnes naposledy můžete ještě do 18. hodiny navštívit ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 výstavu exotického ptactva. K vidění jsou desítky barevných exotických ptáků. Výstavu každoročně pořádá Klub přátel exotického ptactva a jde o jedinečnou šanci vidět na jednom místě pestrou směsici barevných opeřenců. Podrobné informace pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a přidáme aktuální dopravní informace na silnicích v Praze a okolí. Se stále něco děje, například v ulici Lomnického u křižovatky s ulicí Na Pankráci. Tam osobní auto srazilo cyklistu. Varování před překážkou na vozovce je v Brněnské ulici ve směru z centra na úrovni újezdu u Průhonic. Tady je na vozovce kus plechu, neprojedete pravým jízdním pruhem. Připomínám také komplikace, které jsou v ulici Vlkova mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Krásova. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení, tak s tím počítejte. Pozor na dálnici D1, kde máme hlášenou nehodu obousměrně zhruba ve stejném místě. Ve směru na Prahu je to na 24. a půltém až 24. kilometru. Havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Velmi podobná situace je i v protisměru, a to na 25. kilometru D1 ve směru na Brno. Tady také je hlášená nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market. Neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Nebo Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo a You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo. Koho si dáme v pondělí?

0: Je půl druhé, společně si na Rádiu Praha užíváme poslední prázdninovou neděli, tak ať se vám všem vydaří. A teď je další téma. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Malošík.
0: Máme pro vás aktuální dopravní informace. V Brněnské ulici ve směru z centra na úrovni újezdu u Průhonic. Dejte pozor, je tady varování před předmětem na vozovce. Jedná se o kus plechu, který leží na silnici a neprojedete kvůli tomu pravým místním pruhem. Komplikace máme také stále v ulici Lomnického u křižovatky s ulicí na Pankráci. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Opatrně i na dálnici D1 na 25. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo, neprojedete levým jízdním pruhem. A ještě doplníme D6, a to konkrétně 29. kilometr ve směru z Prahy do Karlových Varů. Tady je také odstavené porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
8: Mediálním partnerem je Rádio.

0: Je 14:45, s vámi je Rádio Praha, krásnou neděli vám všem. Konkrenč je festival popkultury se zaměřením hlavně na cosplay, ale je taky pro fotografy, tvůrce i fanoušky. A ať už vás zajímá cosplay, výroba, divadlo či focení, chcete najít podobně smýšlející kamarády nebo si jen odpočinout v tvůrčím prostředí, tak se stačí vydat do komplexu Gabriel Loci. A letošní už je třetí ročník akce, přináší i mnoho novinek. Dnes můžete na festival naposledy vyrazit už jen do 16 hodin a 30 minut. Takže jste-li někde poblíž, můžete to využít. Chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A míříme opět na silnice, začneme varováním na Pražském okruhu, 61. kilometr ve směru k dálnici D10. Tady je hromadná nehoda 4 osobních vozidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Opatrně je také v Brněnské ulici ve směru z centra na úrovni újezdu u Průhonic. Je tady překážka na vozovce, jedná se o kus plechu a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. No a připomínám také problémy kvůli nehodě, a to v Lomnického ulici u křižovatky s ulicí na Pankráci. Osobní auto tady srazilo cyklistu. D1 stále je komplikace na 25. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Tak dejte pozor i v tomto místě a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.

0: Tak to byla skupina Lucie, píseň Marie a ve studiu Rádia Praha je už teď připravená Anna Hašková se zprávami ve 14 hodin. Ahoj Aničko.
1: Hezké odpoledne. Na dnešní fotbalový zápas Sparty a Slavie budou dohlížet stovky policistů. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak starostové. U pobřeží severního Kypru se přivrátila loď s asi 270 cestujícími. Zbytek nečekejte, většinou polojasno a teploty do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slavie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály, zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Během odpoledne bude navíc omezená doprava, pokračuje mluvčí policie Jan Daněk.
3: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
1: Řidiči by měli počítat s tím, že doprava bude omezená i v okolí Letenského stadionu. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo v Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele Asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
4: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
1: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění. Zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají také jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto2 v Aragoni odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Zbytek odpoledne a večer bude v Praze a okolí většinou polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Lomnického ulici v Praze dejte pozor u křižovatky s ulicí Na Pankráci. Osobní auto tady srazilo cyklistu, nehoda je stále v šetření, tak opatrně. Opatrně také na Štěrboholské spojce ve směru od Prahy 9 za nájezdem od Běchovic na exitu 62. Tady máme problém tedy v podobě neprůjezdného pravého jízdního pruhu, je to ve směru k jižní spojce před sjezdem do ulice Národní hrdinu a varovala tady dvě osobní vozidla, tak projíždějte s velkou opatrností. Pozor si dejte taky na 61. kilometru Pražského okruhu ve směru k dálnici D10. Je tady nehoda, hromadná nehoda 4 osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. D1, 25,5. kilometr ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané auto a neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě doplním D6, a to konkrétně 29. kilometr ve směru z Prahy na Karlovy Vary, tady je také odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 4 minuty po 14. hodině, pěkné nedělní odpoledne. Hlavní informace o dění v Praze a v souhrnu, to je rubrika Týden v Praze. Uslyšíte ji už v příštích minutách. Ve víkendové Praze se k nám přidá taky Eva.

a také kapela Rolling Stones. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tohle byly R.E.M. na Rádiu Praha. No a před dalším pozváním musím říci, je nejvyšší čas. Legendární šifrovací stroj Enigma byl v několika modifikacích používán zejména německými ozbrojenými silami před vypuknutím a během druhé světové války. V Národním technickém muzeu se můžete dnes naposledy seznámit s jeho příběhem. Uvidíte tu i nejrůznější telekomunikační a špionážní přístroje a další projekty, které k utajování vedla politická situace. A to už jen do 18 hodin. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada, třeba na Štěrbolské spojce ve směru od Prahy 9 za nájezdem od Běchovic exit 62. Tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. V ulici Lomnického u křižovatky s ulicí Na Pankráci srazilo osobní auto cyklistu. Stále tam máme hlášené komplikace, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Připomínám také problémy, které jsou na Jiráskově mostě, a to ve směru na Smíchov. Tady máme nehodu a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Havarovala tady dvě osobní auta, na místo už míří policisté. Stále si dávejte pozor na hromadnou nehodu 4 osobních vozidel na Pražském okruhu, a to na 61. kilometru ve směru k D10. V místě neprojedete levým jízdním pruhem. Tak na silnicích velmi opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je téměř půl třetí, s vámi stále víkendová Praha, dnes nedělní a s datem 30. srpna. Hlavní zprávy z dění v naší metropoli během posledního prázdninového týdne. Přesně to teď nabídne rubrika Týden v Praze. Dnes její autorka Štěpánka Martanová promluví třeba o rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 nebo statistice od strážníků.
1: Hezký den. Strážníci řešili od začátku roku do konce července téměř 7060 přestupků cyklistů a koloběžkářů. V loni jich bylo přitom o 500 méně. A nejčastější prohřešky? Jízda po chodníku nebo nedodržování dopravního značení. Na pokutách vybrali skoro 700 tisíc. Praha spustila první centrum duševního zdraví pro seniory. Poskytuje pomoc seniorům s duševním onemocněním, a to zejména lidem s demencí a také jejich rodinám. Den se záchrankou, tak ten se konal v úterý, a to přímo v centru města na Staroměstském náměstí. Viděli jsme tam sanitky, zdravotnickou techniku a nebo speciální vozidlo Golem, a záchranáři nám ukázali, jak vypadá jejich práce v terénu. Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Rozhodli taky o tom, že nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny. Odkup prostor bude stát radnici zhruba 11 milionů. A v budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. A zastupitelé Prahy 6 taky zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů. Vysokoškolské koleje v Praze z většiny nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita i České vysoké učení technické. V Praze 3 je opět průjezdný most na tramvajovou tratí v ulici pod Krajcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály asi 26,5 milionu korun. Přes most navíc znovu jezdí i autobusy. Naopak stojí provoz, a to od čtvrtka, na tramvajovém obratišti spojovací. Omezení tam kvůli opravám potrvá až do 12. září a týká se linek 9, 11, 31 a 98. Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy mohou opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol Praha 7 přispívá 1500 korun, dětem z mateřských škol 750. V Běchovicích mají nové náměstí. Je tam ekumenická kaple, fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a taky další herní prvky pro děti. Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky Na Šabatce, rekonstruují téměř 200 metrů chodníku v Podchýřské ulici v Cholupicích a hotovo má být do konce září. V pátek dopoledne srazil vlak mezi Holešovicemi a Libní člověka, na místě zemřel, provoz na trati byl zastavený. A městští radní na svém mimořádném jednání rozhodli, že Praha bude další 2 roky nabízet možnost využít jízdy na sdílených kolech zdarma lidem s kuponem na MHD a aplikací PID Lítačka. Od soboty nejezdí obousměrně tramvaje od Ošanského náměstí po nákladové nádraží Šiškov, a to kvůli stavbě napojení nové trati Ošanská-Habrová. Stavební práce potrvají do 10. října. Na Černém mostě svoji práci představili celníci. Ukazovali nám, jak třeba vyhledávají bankovky, tabák nebo kratom. A závěrem, dobrá zpráva. V Plzeňské ulici už skončila uzavírka. Kvůli rekonstrukci trvala od začátku května, a to v úseku mezi ulicemi na Čečočce a Holečkova. Takový byl poslední prázdninový týden v naší metropoli i vydání rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také samozřejmě školní rok přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Maloší.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí, protože stále máme další a další problémy. Například v Evropské ulici máme problém ve směru z centra, tedy od Kulaťáku. Tady havarovala 2 osobní vozidla. Zatím čekáme na podrobnější informace, abychom tu zprávu upřesnili a blíže popsali, o které místo se jedná. Dodáme ho. Vidím, že poblíž té nehody je čerpací stanice, tak vydržte na podrobnější informace. Komplikace máme také na Pražském okruhu, a to mezi 12. a 13. a půl tým kilometrem ve směru Ruzyně D7. Žmička, je tady odstavené porouchané vozidlo. Tunel je uzavřený kvůli nepojízdnému nákladnímu automobilu v tunelu. Průjezdné je místo dvěma pruhy na začátku tunelu, v pravém jízdním pruhu konkrétně. Policie už je na místě, tak trpělivost v tomto místě. Komplikace máme také v Bělohorské ulici. Tady je problém nedaleko křižovatky, kterou máme s ulicí Říčanová ve směru do centra, se jedná o Bělohorskou, a tady srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, projíždějte s velkou opatrností. Opatrně také v ulici Lomnického u křižovatky s ulicí Na Pankráci, kde došetřují nehodu osobního auta a cyklisty. A na Štěrbohorské spojce směrem od Prahy 9 za nájezdem od Běchovic, exit 62, došetřují nehodu dvou osobních aut, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Je 3:15, víkendová Praha pokračuje. Víte, jakou roli sehrál pes v dějinách pastevectví? Proč mají pastevečtí psi nenahraditelnou úlohu při ochraně stát? Nebo jakou roli hrají psi při návratu vlka do krajiny? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová výstava Pes odvěký pomocník stát, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a spolkem Rok s pastevcem. Navštívit ji můžete do 10. ledna, vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. No a více informací a taky více tipů pro volný čas najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme aktuální situaci na silnicích, máme tady nějaké čerstvé přírůstky. Připomínám Štěrboholskou spojku ve směru od Prahy 9 před sjezdem do ulice Národních hrdinů. Je tady nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pozor také v Patočkově ulici ve směru z centra. U křižovatky s Bělohorskou srazilo osobní auto chodce. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a připomínám komplikace taky na Pražském okruhu, na půltém kilometru ve směru od Ruzyně na D7, dejte pozor, je tam odstavené porouchané vozidlo. Komplikace máme také na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. Tady je také odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení, jde o osobní vůz s defektem pneumatiky. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Pastrami Pop-up. Vyhlášený newyorský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami Pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Rádio Praha.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Zítra ho po jednání vlády představí. U severního Kypru pokračují záchranné operace u převrácené lodi, nejméně 6 lidí zemřelo. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí tzv. Čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostor developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z hnutí STAN.
2: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davidce.
0: Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat, některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam okolo 2 až 2,5 tisíce kusů jelenů, daňků a další zvěře. To je o zhruba 1500 méně než před 2 lety, pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Pernica.
3: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
4: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a unikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská uniková doložka Evropské komise na obranu.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když bude výrazně podfinancované výdaje na obranu. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dříve uvedla,

0: uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě, pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady vyslaly také sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Fotbalisté Sparty a Slavie se hrají první derby nové ligové sezóny, a to od 20 hodin. V 17 začnou zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko a aktuálně má výkop utkání Liberec Hradec Králové. Zbytek dne čekejte většinou polojasno, teploty vystoupí nejvýše na 26 až 28 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a velice pečlivě sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Máme pro vás informace například ze Štěrboholské spojky, a to ve směru od Prahy 9. Před sjezdem do ulice Národních hrdinů tady je nehoda dvou osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem, tak opatrně. Opatrně také v Patočkově ve směru z centra u křižovatky s Bělohorskou. Osobní auto tady srazilo chodce. No a komplikace jsou stále také na Pražské okruhu na půltém kilometru ve směru od Ruzině k D7. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Místo je vlastně odstavené v místě zúžení. Policie by měla na místě vše vyřešit. Ještě připojím 18. kilometr Pražského okruhu ve směru k dálnici D1, kde je také odstavené porouchané vozidlo. Jedná se o osobní vůz s defektem pneumatiky, tak dejte pozor. Na šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 15 hodin 5,5 minuty a s vámi je stále nedělní víkendová Praha. Krása, divokost, ale i zranitelnost amazonského pralesa, to jsou hlavní atributy česko-lotyšsko-polské animované komedie pro děti Tajemství džungle. Za chvíli vás na tento snímek pozveme. A ještě nejbližší hity, ty nabídne kapela Činesky.
3: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý. Mám chuť zloby.
2: Taylor Swift. I Teddy Swims. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Rádio Praha je stále s vámi, dívám se do kalendáře, dnes tam najdeme takové zvláštní spojení jmen Vladěna a Kim. Tak přejeme všechno nejlepší, ať už slavíte cokoliv. No a teď pro vás mám další zajímavý tip. Česká galerie moderního umění nabízí u příležitosti z tého výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností 20. století výstavu s názvem... No, schválně, jestli poznáte, o kom mluvím, ano, máte pravdu, Marilyn Monroe 100. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Mortenson se narodila 1. června 1926 v Los Angeles a z dívky s nelehkým dětstvím se během několika let stala symbolem hollywoodského snu. Výstava zahrnuje víc než 270 fotografií od 31 renomovaných autorů. Součástí výstavy je taky víc než 30 děl významných amerických a českých umělců, jako jsou třeba Andy Warhol, Pasta Oner nebo třeba Štěpán Mareš. Prohlédnout si můžete osobní předměty, které přinášejí intimní pohled do soukromého života ženy, která se stala nadčasovým symbolem krásy, slávy i zranitelnosti. Expozice zachycuje proměnu normy Jean v Marilyn Monroe od prvních fotografií a filmových rolí přes vrchol hollywoodské kariéry až po její přeměnu v univerzální kulturní ikonu, která inspiruje fotografy, malíře, módní návrháře a taky další generace obdivovatelů po celém světě. Výstavu můžete navštívit v České galerii moderního umění do 4. října. No z galerie teď míříme opět na silnice, kde se stále něco děje, komplikací je celá řada, ať už se to týká dopravních nehod, jedna je třeba v Praze v Patočkově ulici ve směru z centra, u křižovatky s Bělohorskou, dejte pozor, osobní auto tady srazilo chodce. Problémy jsou také na Štěrboholské spojce ve směru od Prahy 9, před sjezdem do ulice Národních hrdinů se srazila dvě osobní auta, v místě neprojedete pravým místním pruhem. Pozor také na Pražském okruhu, na půltém kilometru ve směru Ruzyně až D7. Tady je odstavené porouchané osobní auto, je to v místě zúžení, na místě zasahují policisté. Opatrně také na 18. kilometru Pražského okruhu, a to ve směru k D1. Tady je odstavené osobní auto s defektem pneumatiky, očekávejte možné zdržení. A ještě připojím D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru od Prahy do Ústí nad Labem. Tady máme komplikaci v podobě odstaveného porouchaného vozidla osobního auta. Očekávejte možné zdržení a my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 15 hodin 30 minut, Radio Praha je stále s vámi. V kinech můžete vidět animovaný film Tajemství džungle. Vypráví o dobrodružné prázdninové výpravě amazonským pralesem. Snímek potěší děti před nástupem do školních lavic a dospělé zase osloví špičková animace. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Devítiletá Elizabeth jede na letní prázdniny ke své rodině. Rodiče žijí ve výzkumné stanici uprostřed amazonského deštného pralesa. Jenže hned po jejím příjezdu tatínek spadne ze žebříku a maminka ho musí odvést do nemocnice.
2: Proč bydlíme v takovém zapadákově? Budu se příšerně nudit.
1: Elizabeth se zatím musí postarat o svého malého a hodně neposedného bratříčka Lea. Jenže ten se jí v zápětí ztratí. Tak začíná dobrodružná cesta tajemnou a neznámou džunglí. Děti společně zvládnou přechytračit trojici nebezpečných pytláků, kteří v deštném pralese chytají vzácné druhy zvířat. Na své cestě objevují nejen zázraky přírody, ale také sílu sourozeneckého pouta.
3: Co to jako je? Králík?
4: Křeček?
3: Králíko křeček. Vypadá to na vzácný kousek.
1: Animovaný film Tajemství džungle je výjimečný svým originálním výtvarným pojetím i mezinárodní koprodukcí Česka, Lotyšska a Polska. Podíleli se na něm také tvůrci oceňovaného snímku Myši patří do nebe. Film využívá originální 2D animaci, která připomíná malebné papírové omalovánky nebo dětskou knížku.

0: No a z kina ještě zaskočíme na silnice, protože tam se také stále něco děje, například v Patočkově ulici v Praze. Ve směru z centra u křižovatky s Bělohorskou stále vyšetřují nehodu, ve které osobní auto srazilo chodce. Projíždějte velmi opatrně. Komplikace nás čekají stále i na Pražském okruhu. Na půltém kilometru ve směru od Ruzyně k D7 je odstavené porouchané auto. Projíždějte velmi opatrně, je to v místě ve Zůžení. Pražský okruh ještě jednou, 18. kilometr ve směru k dálnici D1, tady máme také odstavené porouchané auto, jde o osobní vůz s defektem pneumatiky, tak dejte pozor. A ještě doplníme D8, a to ve směru z Prahy do Ústí nad Labem mezi 7. a 9. kilometrem, je tady odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin 45 minut, víkendová Praha pokračuje. Jedním ze zajímavých typů v Praze je i Urban Pictus, mezinárodní mural artový festival, během kterého se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců, no a ti proměňují metropoli v galerii pod širým nebem. Fenomén street artu je představován skrze pouliční malby i doprovodný program. Aktuálním projektem je mural Ruzině, na jehož vytvoření se podílelo 30 tuzemských i zahraničních umělců. Jde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě. Více se dozvíte i v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, stále si dávejte pozor na nehodu například v Patočkově ulici. Ta se stala ve směru z centra u křižovatky s Bělohorskou, srazilo tady osobní auto chodce, tak opatrně v tomto místě. Komplikace zůstávají také na Pražském okruhu. Na 12. kilometru ve směru od Ruzině k D7 je odstavené porouchané vozidlo a neprojedete pravým jízdním pruhem, ten je teď uzavřený, očekávejte možné zdržení. D1, tady máme více komplikací mezi 38. a 32.5. kilometrem ve směru do Prahy je silný provoz v úseku asi 5 kilometrů. Silný provoz máme hlášený i na 40. až 24. kilometru ve směru do Prahy D1. Tvoří se tady kolona vozidel a je hlášená dopravní zácpa v nesouvislé koloně. D8, komplikace zůstávají mezi 7. a 9. kilometrem ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Tady počítejte s odstaveným osobním autem s poruchou. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality. Tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Činnost při fotbalovém derby mezi Spartou a Slavií v Praze dohlédnou stovky policistů. Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má nejméně 750 obětí. Zítra čekejte oblačno až zataženo, později polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze na Letné se večer uskuteční fotbalové derby mezi Spartou a Slavií. Na pohyb fanoušků po městě a jejich příchod na stadion budou dohlížet stovky policistů, včetně antikonfliktního týmu. Pomáhat jim budou také strážníci městské policie, vysvětluje mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
2: Na opatření se ve spolupráci se Spartou a dalšími partnery připravujeme několik týdnů a vnímáme ho jako rizikové. Naším cílem je zajištění veřejného pořádku v ulicích Prahy jak před začátkem utkání, tak po jeho skončení.
0: Fanoušci Slavie vyrazí na Letenský stadion tradičním pochodem. Ten začne kolem 17:30 u Národního divadla a povede přes Smetanovo nábřeží a Čechův most. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se podaří najít jejich přeživší příbuzné. Záchranné akce stále pokračují v Nepálu i v čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu. Obětí je 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou tisíce.
3: Pozornost se teď upírá na další tunel, který před časem zbudovali dělníci a konstruktéři na hydroenergetickém díle na řece Trišulí. Podle záchranářů by se hluboko v jeho útrobách mohlo skrývat až 300 lidí, kteří tam utekli před záplavovou vlnou. Právě o životy stovek dělníků na budovaných vodních elektrárnách v horách panují největší obavy. Na momentálně nejobávanější nepálské řece Trišulí sice opadává voda, přesto dnes ráno strhla další most a použitelných stabilních mostů, bezpečných pro dopravu, podle místních lidí rychle ubývá. Z nepálského okresu Nuwakot, David Jakš, Český rozhlas.
0: Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaily. Na pětistovce ji získal debelkajak Jakub Špicar Daniel Havel, který byl bronzový. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech třikrát čtvrté místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
4: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zas v druhé polovině tady jsou vlny. Takže když my tam přijedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně.
0: Kajakář Josef Dostal byl při obhajobě světové

0: jeho titulu na pětistovce čtvrtý. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s bouřkami. Později čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti na polojasno. Odpoledne se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme na Pražském okruhu. Na prvním kilometru ve směru od Ruzyně k D7 je tady odstavené porouchané auto. Očekávejte možné zdržení. Komplikace máme na Pražském okruhu taky na 12. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Je tady komplikuje provoz odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Pozor na dálnici D1 mezi 40. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Tvoří se tady kolona vozidel, očekávejte tady jízdu v dopravní zácpě a projíždějte opatrně. D5, 8,5. kilometr ve směru do Prahy. Tady je také odstavené porouchané osobní auto a komplikace máme i na D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Tady je taktéž odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 16 hodin, téměř 6 minut, takový je aktuální čas a společně si užíváme poslední srpnovou neděli, dnes s datem 30. Ve víkendové Praze vám už za necelou půl hodinu nabídneme tipy pro volný čas a taky další muziku. Čeká vás tak třeba Holly Humberstone. Kapela Depeche Mode. A taky Jason Derulo. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: 16 hodin 17 minut. Připomínám, že na nejvyšším průkrabství Pražského hradu pokračují letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylů. V programu jsou také představení Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králový nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak si ani letos Shakespearea nenechte uniknout. Čas na to máte už jen do 5. září. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. Ta se příliš nezměnila, stále jsou komplikace na Pražském okruhu, a to konkrétně na 12. kilometru ve směru Ruzyně až D7, tady je odstavené porouchané vozidlo a zdržení je předpokládané, pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor také na dálnici D1, a to mezi 40. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Tvoří se tady kolona vozidel. Očekávejte tedy zdržení v dopravní zácpě. Problémy jsou i na D5, a to na 8,5 kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané osobní auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Rádio Praha dospívala Pink, jsme rádi, že jste s námi a přejeme krásnou neděli. A právě nedělní víkendová Praha, tak to jsou taky pravidelné pražské tipy, slovo má Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, pokračuje Davidské divadelní léto, které už po čtvrté přiváží do kulturního centra klubovna pestrý divadelní program. Vidět tam můžete inscenace různých žánrů, od činohry přes improvizaci až po loutkové divadlo. V pondělí jsou na programu inscenace Pelech a Obludov. Davidské divadelní léto můžete navštívit v kulturním centru Klubovna, a to do úterního večera. A ve finále je festival Letní Letná. Ještě do pondělního večera si v Letenských sadech můžete užít několik novocirkusových představení, a to nejen pro dospělé, ale taky pro děti. Na místě je taky výtvarná dílna pro celou rodinu, kde můžete objevit své kreativní schopnosti. No a nebo se vydejte na Střelnici, kde si vyzkoušíte, jestli umíte sestřelit papírovou růži. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha
3: a Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1, kde stále platí varování před kolonou vozidel, a to mezi 40. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Tvoří se tady dopravní zácpa, tak s tím počítejte a projíždějte opatrně. D5, tady máme komplikace na 8,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Stále si dávejte pozor také například v úseku Hostivařské náměstí v Praze až k ulici K Horkám, je to Praha 15 konkrétně. Pracuje se tady na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. A s omezením tady počítejte do 21. září. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Zdeněk, šut. Tohle byla Beyoncé, za chvíli Holly Humberstone nebo kapela Coldplay na Rádiu Praha. Určitě mi dáte zapravdu v tom, že léto a koncerty pod širým nebem k sobě neodmyslitelně patří. Projekt Prague Open Air i letos oživuje pražské scény, jako je Areál 7 Holešovice a Energy Pub Riegrovy Sady, vystoupeními špičkových českých i zahraničních interpretů. Čeká vás špičkový zvuk, unikátní genius loci a večery plné tance. Máte tak jedinečnou šanci spojit kulturu s posezením s přáteli u vychlazeného drinku v neformálním prostředí. Ale pozor, léto pomalu končí a projekt Prague Open Air potrvá už jen do 3. září. Další skvělé tipy pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na dálnici D1. Tady máme komplikaci na 46,5 kilometru ve směru z Prahy do Brna. Je tady odstavené porouchané vozidlo, projíždějte proto velice opatrně. Stále si dávejte pozor na dálnici D1 také v opačném směru, tedy ve směru na Prahu, a to mezi 40. a 24. kilometrem. Tvoří se tady kolona vozidel, připravte se na jízdu v dopravní zácpě. A pozor taky na D5C na 8,5 kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 17 hodin dozněl na rádiu Praha David Stypka a teď už je tady Anna Hašková a přináší zprávy.
1: Hezké odpoledne. Schodek rozpočtu bude pod 4 miliardami korun. Komunitní centrum chce vedení Prahy 6 vytvořit na sídlišti Petřiny. Policie začala vyšetřovat rakouského horského vůdce, který na Grossglockneru napadl horolezce. Zítra bude oblačno až zataženo, teplotní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
3: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
1: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News řekl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
4: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
1: V Pražské Dubči vznikne pumptracková dráha pro kolečkové sporty. Dělníci začnou v září upravovat povrchy, sportoviště mají dokončit před zimou. Celkem mají práce stát přes 7,5 milionu korun. Podle starosty Dubče Jaroslava Tošila z ODS bude součástí pumptracku i dětský okruh.
5: Sportoviště bude určeno širokému spektru uživatelů od nejmenších dětí až po dospělé. Díky zpevněnému asfaltovému povrchu bude sportoviště celoročně využitelné a prakticky bezúdržbové.
1: Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráci s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak ho horský vůdce nejdříve verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. O ženský titul si na turnaji v plážovém volejbalu pro tour kategorie Futures v Brně zahrají nejvýše nasazené české páry. Do finále se dostaly Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou a proti ním Kylie Newcheferová s Martinou Meixnerovou. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat většinou na polojasno. Odpoledne můžou ojediněle přijít přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na co byste si měli dát pozor na silnicích, tak například na dálnici D1 je to problém na 46. a 5. kilometru ve směru z Prahy do Brna. Tady je odstavené porouchané vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 mezi 40. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Tvoří se tady kolona vozidel, je to dopravní zácpa, se kterou bohužel se budete muset nějakým způsobem srovnat, hlavně opatrně. D5, problém tady máme stále na 8.

0: 2,5 kilometru ve směru na Prahu je tady odstavené porouchané osobní auto. A připomínám, komplikace v Praze 3 v Hartigově ulici, tady se pracuje na silnici, je tady omezení v křižovatce s ulicí Jana Želivského. A v Legerově ulici u Vinohradské v Praze 2 probíhají stavební práce, i tady počítejte s omezením. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 5,5 minuty a s vámi je stále nedělní víkendová Praha. Policisté a strážníci nebudou uvádět psychická onemocnění pachatelů nebo třeba hledaných osob v případech, kdy to není nezbytně nutné. Výjimkou zůstane situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo pro své okolí. Více k tématu řekneme už za pár minut. A stranou nezůstane ani Sienna Spyro. Kapela Imagine Dragons. Nebo Bruno Mars. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bruno Mars dospíval. Je 17 hodin 16,5 minuty a s vámi stále víkendová Praha. Pokud vás láká návštěva výstavy postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 1989, pak na ní můžete vyrazit na zámek Veleslavín. Má název Domácí umění, ale pozor, zítra máte poslední možnost. Otevřeno bude od 15 do 18 hodin a artefakty na výstavu byly vybírány tak, aby navazovaly na téma zámku, domova, krásy a lásky. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nezměnila, problémy zůstávají na dálnici D1. Na 46,5 kilometru ve směru z Prahy do Brna dejte pozor. Je tady odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. Na problémy se připravte také na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Tvoří se tady kolona a to mezi 40. a 24. kilometrem ve směru na Prahu. Tak opatrně D5, tady máme komplikace na 8,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo, je to osobní vůz, očekávejte možné zdržení. A ještě doplním ulici Vlkova mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Krásova v Praze 3. Tady se pracuje na silnici a je tady omezení. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Už za pár vteřin bude 17:30, přejeme pohodový nedělní den. Mezi duševním onemocněním a kriminální činností neexistuje rovnítko. K odbourání předsudků má přispět i nová citlivější komunikace policistů a strážníků. Uvádět už nebudou psychická onemocnění pachatelů, pokud to přímo s činem nesouvisí. Informace nebudou policisté sdělovat v části případů uhledaných ani pohřešovaných osob.
1: Diagnózu psychického onemocnění uveřejňovala policie u pachatelů trestných činů, ale třeba i u hledaných nebo pohřešovaných osob. Takovou informaci často není nutné sdělovat podle Hany Potměšilové, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
2: V posledních letech jsem se několikrát díky tomu, že pracuji s lidmi se zdravotním postižením, potkala s tím, že jejich životní příběhy, ač neměly souvislost s jejich diagnózou, byly součástí policejních svodek, tiskových zpráv, ale vlastně ta diagnóza neměla s tím daným případem vůbec nic společného.
1: Obrátila se proto na kancelář ombudsmanky, ta jí dala za pravdu. Podnět policistům i strážníkům zpracoval zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
3: Snadno může vzniknout nepravdivý dojem, že mezi duševním onemocněním a nevypočitatelnými projevy chování, či dokonce kriminální činností, existuje rovnítko.
1: Policejní prezidium proto rozeslalo do všech krajů nové doporučení a podobné zprávy už by policisté zveřejňovat neměli, pokračuje jejich mluvčí Ondřej Moravčík.
4: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
1: Se zavedením přiměřenější a citlivější komunikace souhlasí také lékařský etik Marek Orkovácha. Zdůraznil důvody povinné mlčenlivosti, které uveřejnil Evropský soud pro lidská práva.
5: Aby případným zveřejněním údajů nebyl jednotlivec vystaven opovržení a riziku ostrakismu. A potom ten druhý důvod je na bílé dni, což je nastolení a udržení důvěry v medicínský stav a zdravotní služby.
1: Vácha dodává, že v lékařském prostředí se na povinnou mlčenlivost dívá velmi přísně, a to zejména u psychických onemocnění. Podle policie ale nejde o plošný zákaz a někdy má uveřejnění diagnózy své opodstatnění, říká Moravčík.
4: To vždycky rozhodne ten vyšetřovatel, který nás upozorní na to, že abychom tu osobu vypátrali, tak potřebujeme, aby veřejnost tohle věděla.
1: Třeba v případě, kdy uprchl člověk z léčebny a bez léku může být nebezpečný, bude policie dál diagnózu uveřejňovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. V centru metropole se připravte na omezení a zdržení v provozu. Je to kvůli mimořádné události v úseku Masarykovo nábřeží Čechův most. Se pohybují fanoušci směrem na Letnou. Trasa pochodu omezuje dopravu, tak se na to připravte. Komplikace máme také na dalších místech, například na dálnici D1. Tady už máme hned několik míst, kde byste měli zpozornit. Je to třeba 46,5 km ve směru na Brno. Tady je odstavené poruchané vozidlo. D1, 38. až 24. km ve směru na Prahu. Dejte pozor, tvoří se tady kolona vozidel. Pojedete v dopravní zácpě. Komplikace máme také na D5C, 8,5 km ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Problémy máme na D5C také na 29. km ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané osobní vozidlo. A 3. km D5 ve směru do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Necelá minuta zbývá do 6:45, s vámi je Rádio Praha a pokud máte rádi divadlo, pak máte doslova poslední možnost navštívit letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, která vás pobaví i dojmou. Divadlo pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete už jen do konce srpna zažít. Metropolitní léto hereckých osobností končí už zítra, tak máte poslední možnost. No a více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. A u nás taky najdete aktuální dopravní informace, nabízíme je každou čtvrt hodinu. Teď začneme komplikacemi, které jsou na dálnici D1. Tam je hned několik a například na 46. 5. kilometru ve směru na Brno je tam odstavené porouchané auto, projíždějte opatrně. D1, 38. až 24. kilometr ve směru do Prahy, dejte pozor, dojíždějte tady do kolony opatrně, v místě se tvoří dopravní zácpa. A připojíme také D5, 11,5 km ve směru z Prahy na Plzeň. Tady je odstavené porouchané vozidlo, D5, 8,5 km ve směru do Prahy. I tady najdete odstavené porouchané osobní auto. Problémy jsou také na D5 na 29. km ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A 3. km D5, tam máme také odstavené porouchané vozidlo. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Klesla podpora, rostou naopak starostové. Většina vysokoškolských kolejí v Praze je plně obsazená. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. V pondělí čekejte oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Vysokoškolské koleje v Praze z většiny nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita nebo České vysoké učení technické. Zájem je každoročně velký i o bydlení na kolejích Univerzity Karlovy, potvrzuje její mluvčí Michaela Lagronová.
2: Zájem o ubytování na kolejích Univerzity Karlovy je v posledních 5 letech stabilně vysoký a v tuto chvíli je v podstatě kapacita plně obsazena. Ze zkušeností z předešlých let víme, že na konci letních prázdnin se část těch rezervovaných kapacit opět uvolní.
0: V Pražské Vinoři začala rekonstrukce čistírny odpadních vod. Díky rozšíření se k ní připojí další obyvatelé. Práce budou trvat přibližně 2 roky a stát bezmála 500 000 korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z hnutí STAN bude součástí i příprava na stavbu severovýchodní části Pražského okruhu.
3: V rámci rekonstrukce vznikne takzvaný předstihový objekt pro budoucí dálniční tunel. Díky tomu nebude plánovaný pražský okruh v úseku kolem Vinoře veden na mostě nad našimi hlavami, ale pod zemí, pod areálem čistírny odpadních vod.
0: Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i nadále posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dříve řekla, že výsledek bude respektovat. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v 6. kole šance ligy v pražském derby. Slavisté mají na svého rivala v neúplné tabulce 2bodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým kapitánem bude 23-letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu a poslední 2 roky ale strávil v zahraničí. A to by mu mělo pomoci v kabině týmu z Letné, kde je řada cizinců, jak řekl v rozhovoru pro klubový web.
4: Určitě jo, protože jsem byl vlastně v roli toho cizince venku a vodlený člověk, dokud si to nezažije, tak fakt nepozná, jako, jak ten člověk to vnímá. Celkově třeba teď k tomu derby, co teď bude, tak cítím jako větší zodpovědnost vůči tomu týmu. No.
0: Ligové derby pražských S mezi Spartou a Slávií začne ve 20 hodin. Během zítřka bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo bouřky. Později začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Povane slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Tak jak vypadá ta situace D5, tady máme komplikaci na 11,5 kilometru ve směru na Plzeň. Je tady odstavené porouchané vozidlo a podobných případů je mnohem víc. Na D5 máme stejný problém na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Odstavené porouchané osobní auto je také na 29. kilometru D5 ve směru na Plzeň. Nebo na 3. kilometru D5 ve směru na Prahu. I tam projíždějte velice opatrně. A ještě doplním D1, kde máme komplikaci na 46,5 kilometru ve směru na Brno. Tady je také odstavené porouchané vozidlo a problémy jsou také na 38. až 24. kilometru D1 ve směru do Prahy. Tentokrát to není kvůli odstavenému autu, ale kvůli provozu. Tvoří se kolona vozidel, dopravní zácpa, tak se na to připravte a hlavně opatrně. Šťastnou cestu.

0: update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Máme 6 minut po 18. hodině a je s vámi Pražský update. Hlavní informace o dění v Praze a v souhrnu. Tak to je rubrika Týden v Praze, uslyšíte ji už ve 3/4. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 30. srpnového dne. Taky se společně vypravíme do pražského planetária, které teď nově zve na večerní koncerty pod hvězdami. A lidé s aplikací PID Lítačka budou moci v Praze častěji využívat sdílená kola zdarma. Máme podrobnosti, dozvíte se je už za pár minut. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lidé s dlouhodobými kupóny v aplikaci PID Lítačka budou moci od ledna využívat až 4 bezplatné jízdy na sdílených kolech denně. Doposud měli jen 2. Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun.
1: Pan Martin zrovna zaparkoval vypůjčené kolo u stanice metra B Křižíkova.
2: Mám 2 jazdy denně zadarmo, takže proto to využívám. Já změním každý den několikrát.
1: Díky dlouhodobému kupónu v PID Lítačce bude mít od ledna denně zdarma jízdy 4.
2: Čím je s tím lepší? Teraz ještě jak je teplo, tak chodím do práce, z práce na bajku, sem tam si dám a chodzu, ale ten bajk je super, takže 4 budou lepší. Do práce, z práce, do fitka, z fitka, predovšetkým.
1: Každý týden bude moct využít maximálně 10 bezplatných jízd. Nárok na ně podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů budou mít jen dospělí do 65 let.
3: Jezdci na kolech do 18 let musí jezdit s helmou, a protože provozovatelé nedokážou jednoduše zajistit, aby sdílená kola byla vybavena přilbou, tak z tohoto důvodu jsme to omezili na tu skupinu od 18 let.
1: Od konce roku 2021 využilo bike sharing zdarma v Praze přes 100 000 lidí. Podle Beránka vyšší počet bezplatných výpůjček vyžadovali sami uživatelé.
3: Někdy zkrátka dobře máte potřebu po tom městě během jednoho dne přejet i vícekrát, a to ten současný režim 2 bezplatných výpůjček neumožňoval. No pak jsou dny, kdy třeba máte deštivé počasí nebo v zimním období bývá méně hezky a v takových dnech to kolo nevyužijete vůbec.
1: Kolik lidí sdílená kola využívá, si všímá i paní Lucie, která prodává u metra Křižíkova zmrzlinu.
4: Hodně lidí to docela využívá a i tady na tom místě docela jo. Lidi sem chodí, půjčujou si je a zase vracejí hodně. A někdy jich tam je víc, což někdy taky trochu nepříjemný, a pár jich je prostě někde mimo třeba.
1: Ona sama po Praze na kole nejezdí.
4: Ta doprava v Praze je taková komplikovanější, takže třeba pro mě by to nebylo, protože těch aut je tady hrozně moc a takhle. Ale myslím, že to je hrozně fajn a lidi to rádi využívají, mi přijde.
1: Nová smlouva mezi magistrátem a provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky. Hlavní město za službu zaplatí 50 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A předáme aktuální dopravní informace. Dálnice D1, tady máme stále problém mezi 27. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Pozor, tvoří se tady kolona vozidel, tak opatrně. D1, 46. kilometr, 46.5. kilometr ve směru z Prahy do Brna. Tady máme odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém je také na D5C, a to na 11.5. kilometru ve směru na Plzeň. I tady je odstavené porouchané vozidlo, stejně tak na 8.5 kilometru D5 ve směru na Prahu. Opatrně na D5 i mezi 29 nebo na 29. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady je také odstavené porouchané vozidlo a další máme na D5 na 3. kilometru ve směru do Prahy. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už 100krát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Můžete sem přijít na promítání o vesmíru, ale nově taky na koncert. Pražské planetárium v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní sérii odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová. Víc už v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
3: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
2: Pro mě osobně, jak když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
3: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
4: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
3: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je téměř 6:30, na Rádiu Praha pro vás máme Pražský souhrn s Anou Haškovou.
1: V Praze na Letné se večer uskuteční fotbalové derby mezi Spartou a Slávií. Na pohyb fanoušků po městě a jejich příchod na stadion dohlíží stovky policistů, včetně antikonfliktního týmu. Pomáhají jim také strážníci městské policie. V Praze 3 je znovu průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici Pod Krejcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály zhruba 26,5 milionů korun. Přes most znovu jezdí i autobusy. Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. V Pražské Vinoři začala rekonstrukce čistírny odpadních vod. Díky rozšíření se k ní připojí další obyvatelé. Práce budou trvat přibližně 2 roky a stát bezmála 500 milionů korun. A v Pražské Dubči vznikne pamtreková dráha pro kolečkové sporty. Dělníci začnou v září upravovat povrchy, sportoviště mají dokončit před zimou. Celkem mají práce stát přes 7,5 milionů korun. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s bouřkami. Později čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti na polojasno. Odpoledne se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích. Začneme v Cínovecké ulici ve směru do centra před sjezdem na Vysočanskou. Dejte pozor. Je tady nehoda, srazil se autobus a osobní auto. Projíždějte velmi opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1. Na 21. a 5. kilometru ve směru do Prahy je nehoda bez dalších podrobností a akorát vidím, že neprojedete pravým jízdním pruhem. D1, 22. až 21,5 km ve směru do Prahy. Tady máme neprůjezdný střední jízdní pruh kvůli nehodě dvou osobních vozidel. Problémy máme také na D1 mezi 27. a 24. kilometrem ve směru do Prahy. Tvoří se tady kolona vozidel. Projíždějte velice opatrně. Opatrně i na 46. kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy na Brno. Tady máme odstavené porouchané vozidlo. A podobné problémy jsou i na D5, 11,5 km ve směru z Prahy do Plzně. Tady je také odstavené porouchané auto, stejně tak na 8,5 km ve směru do Prahy, na 29. kilometru ve směru na Plzeň a odstavené porouchané osobní auto je i na 3. kilometru D5 ve směru do Prahy. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pastrami pop-up. Vyhlášený New Yorkský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladiny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
4: Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit.
3: Tady je Petr Jungmann.
4: Já ti vyženu z hlavy vzdor a tu tvoji zatracenou píchu.
3: Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Dostal i královskou pečeť od krále Edvarda VII. A jeho stroje šurovaly i sídlo britských panovníků. Sovětský svaz se před 35 lety po moskevském puči sypal jak domeček z karet. 30. srpna 1991 vyhlásila nezávislost další svazová republika, Azerbajdžán. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. Jinde jsou cigarety ale ještě mnohem dražší. Třeba ve Spojeném království dáte za 20 hřebíčků do rakve víc jak 400. No to je pokouřeníčko.
5: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
6: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
3: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Hlavní zprávy z dění v naší metropoli během posledního prázdninového týdne. Tak přesně to teď nabídne rubrika Týden v Praze. Dnes její autorka Štěpánka Martanová promluví třeba o rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 nebo statistice od strážníků.
1: Hezký den. Strážníci řešili od začátku roku do konce července téměř 7060 přestupků cyklistů a koloběžkářů. V loni jich bylo přitom o 500 méně. A nejčastější prohřešky? Jízda po chodníku nebo nedodržování dopravního značení. Na pokutách vybrali skoro 700 tisíc. Praha spustila první centrum duševního zdraví pro seniory. Poskytuje pomoc seniorům s duševním onemocněním, a to zejména lidem s demencí a také jejich rodinám. Den se záchrankou, tak ten se konal v úterý, a to přímo v centru města na Staroměstském náměstí. Viděli jsme tam sanitky, zdravotnickou techniku a nebo speciální vozidlo Golem, a záchranáři nám ukázali, jak vypadá jejich práce v terénu. Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Rozhodli taky o tom, že nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny. Odkup prostor bude stát radnici zhruba 11 milionů. A v budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. A zastupitelé Prahy 6 taky zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů. Vysokoškolské koleje v Praze z většiny nemají volná místa. Plně obsazené ubytování má třeba Česká zemědělská univerzita i České vysoké učení technické. V Praze 3 je opět průjezdný most nad tramvajovou tratí v ulici pod Krajcárkem. Opravy trvaly od poloviny dubna a podle smlouvy stály asi 26,5 milionu korun. Přes most navíc znovu jezdí i autobusy. Naopak stojí provoz, a to od čtvrtka, na tramvajovém obratišti spojovací. Omezení tam kvůli opravám potrvá až do 12. září a týká se linek 9, 11, 31 a 98. Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy mohou opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol Praha 7 přispívá 1500 korun, dětem z mateřských škol 750. V Běchovicích mají nové náměstí. Je tam ekumenická kaple, fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a taky další herní prvky pro děti. Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky na Šabatce, rekonstruují téměř 200 metrů chodníku v Podchýšské ulici v Cholupicích a hotovo má být do konce září. V pátek dopoledne srazil vlak mezi Holešovicemi a Libní člověka, na místě zemřel, provoz na trati byl zastavený. A městští radní na svém mimořádném jednání rozhodli, že Praha bude další 2 roky nabízet možnost využít jízdy na sdílených kolech zdarma lidem s kuponem na MHD a aplikací PID Lítačka. Od soboty nejezdí obousměrně tramvaje od Ošanského náměstí po nákladové nádraží Šiškov, a to kvůli stavbě napojení nové trati Ošanská-Habrová. Stavební práce potrvají do 10. října. Na Černém mostě svoji práci představili celníci. Ukazovali nám, jak třeba vyhledávají bankovky, tabák nebo kratom. A závěrem, dobrá zpráva. V Plzeňské ulici už skončila uzavírka. Kvůli rekonstrukci trvala od začátku května, a to v úseku mezi ulicemi na Čečočce a Holečkova. Takový byl poslední prázdninový týden v naší metropoli i vydání rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také samozřejmě školní rok přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, která je hlášena z Cínovecké ulice ve směru do centra. Před sjezdem na Vysočanskou dejte pozor, havaroval tady autobus a osobní auto, tak opatrně. Opatrně také na dálnici D1, 36,5 km ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení, v místě je také neprůjezdná krajnice. A ještě připojím D5, 3. kilometr ve směru do Prahy, kde je také odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

promising mind, same old us, before we learned our truth.

0: V noci na zítřek bude polojasno až oblačno, k ránu od západu až zataženo a místy déšť, přeháňky, ojeděněla i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. K ránu v bouřkách přechodně zesílí. V pondělí bude v první půlce dne oblačno až zataženo s deštěm, lokálně i s bouřkami. Dopoledne začnou srážky od západu ustávat, oblačnosti bude ubývat a postupně předpokládáme většinou polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A zafouká ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Je tady 19. hodina, víte, co to na Rádiu Praha znamená? Další zprávy a Anu Haškovou ve studiu.
1: Hezký večer. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Zítra ho po jednání vlády představí. Komunitní centrum chce vedení Prahy 6 vytvořit na sídlišti Petřiny. U severního Kypru pokračují záchranné operace u převrácené lodi. Nejméně 6 lidí zemřelo. Zítra bude oblačno až zataženo.

0: návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka, Evropské komise na obranu.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
2: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
1: Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo v Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele Asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
1: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovaly místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady vyslaly také sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. V neděli reprezentanti přidali v polské Poznani 3 bronzy. Postarali se o ně na pětistovce double kajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře. Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat, většinou na polojasno. Odpoledne můžou ojediněle přijít přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Praze v Cínovecké ulici. Ve směru do centra před sjezdem na Vysočanskou tady havaroval autobus a osobní auto. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace máme také na dalších místech, například na pražském okruhu mezi 0. a 1. kilometrem ve směru Ruzyně až D7 je hlášený silný provoz. Problémy jsou taky na dálnici D1, na 55. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Jedná se o odstavenou dodávku, neprůjezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh. Pozor na dálnici D1 také na 36.5 kilometru ve směru do Prahy. I tady je odstavené porouchané vozidlo a uzavřená krajnice. A na 3. kilometru D5 ve směru do Prahy je odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5,5 minuty po 19. hodině a poslední srpnová neděle pokračuje. Ve večerní Praze uslyšíte už kolem 3/4 pár tipů pro volný čas. A taky vás už za chvíli pozveme do kina, kam můžete vyrazit na dystopický thriller Vzhlížet ke hvězdám. Režie se ujal 88-letý filmový nezmar Ridley Scott. A přihodíme i další skvělé kousky ze světa hudby. O ty se postará skupina Tata Boys. Shakira.

0: 19 hodin 16,5 minuty s vámi Rádio Praha. Přejeme krásný večer. Příběh o nehasnoucí lidské naději a přežití v izolovaném světě. To je ve zkratce obsah epického thrilleru režisérské legendy Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Svět ochromila celosvětová pandemie, většina lidstva vymřela. Mladý pilot Hayek a vojenský specialista na přežití Bengli žijí na opuštěném letišti. Zbylo jim jen staré letadlo ze 70. let, pes a vzpomínky na dřívější život.
2: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky.
1: Postapokalyptický svět je velmi drsný a každý pohyb mimo úkryt je životu nebezpečný. Jenže jednoho dne Hayek zachytí záhadný rádiový signál a rozhodne se zariskovat.
3: Trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed.
1: Opouští relativně bezpečné útočiště a chce letět se svou starou Cessnou za hranice bodu, odkud už mu nemusí být palivo na návrat. Vydává se zjistit, jestli venku neexistuje lepší život nebo další lidé, co přežili.
2: They're going after everything that's left. What do you expect to find? Something better than this.
4: The dream.
1: 88-letý režisér Ridley Scott za svůj život natočil 30 hraných filmů. 4x byl nominovaný na Oscara. Pro natáčení posledního snímku Vzhlížet ke hvězdám využil knižní předlohu. Zaujal ho román amerického autora Petra Hellera The Dog Stars, který u nás vyšel pod názvem Psí hvězdy. Do hlavních rolí obsadil australského herce a modela Jacoba Elordiho, kterého jsme nedávno mohli vidět v dramatu Bouřlivé výšiny, a Joshe Brolina.
5: Nejvíc hitů v digitálu.
6: Digitálu.
7: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Nebo Kráska z Kalifornie, Olivia Rodrigo a You Seem Pretty Set for a Girl So in Love. Dermot Kennedy nebo Olivia Rodrigo. Koho si dáme v pondělí večer?

Lana Del Rey na Rádiu Praha, je téměř 7:30, přejeme pěkný nedělní den. Jak už od nás víte, v Praze probíhá už 19. ročník letního kina Kinobus. Už jen do 3. září, to je myslím do čtvrtka, tak můžete prožít nezapomenutelné letní večery plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka, ano, ten čtvrtek je hraniční, v různých lokalitách po celé Praze. Letos je součástí 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Necelá minuta nás dělí od 7:45. Ani nedělní večerní Praha vás nepřipraví o pravidelné pražské typy. Jsou tady a přináší je Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. Pokračuje Davidské divadelní léto, které už po čtvrté přiváží do kulturního centra klubovna pestrý divadelní program. Vidět tam můžete inscenace různých žánrů, od činohry přes improvizaci až po loutkové divadlo. V pondělí jsou na programu inscenace Pelech a Obludov. Davidské divadelní léto můžete navštívit kulturním centru klubovna, a to do úterního večera. A ve finále je festival Letní Letná. Ještě do pondělního večera si v Letenských sadech můžete užít několik novocirkusových představení, a to nejen pro dospělé, ale taky pro děti. Na místě je taky výtvarná dílna pro celou rodinu, kde můžete objevit své kreativní schopnosti. No a nebo se vydejte na střelnici, kde si vyzkoušíte, jestli umíte sestřelit papírovou růži. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Scrollujete? Jen si klidně

0: 19 hodin a téměř 59,5 minuty. S vámi je Radio Praha, teď se zprávami a s Aničkou Haškovou. Ahoj.
1: Hezký večer. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské nemocnici na Bulovce popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje. Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Spojené státy použijí venezuelskou ropu k doplnění svých strategických zásob. V pondělí čekejte oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost Českému rozhlasu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Lady Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
3: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
1: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Další informace o zdravotním stavu

0: Ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
1: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň také musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlynářová z tiskového oddělení úřadu práce.
2: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
1: Žadatelé také musí předložit speciální formulář, ve kterém příslušná škola potvrdí jejich studium. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. Cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním pole Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí. Během zítřka bude oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo bouřky. Později začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Povane slabý, později mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Podíváme se ještě na silnice. Ještě stále máme komplikace v Cínovecké ulici v Praze ve směru do centra. Před sjezdem na Vysočanskou dejte pozor, došetřují tady nehodu autobusu a osobního auta. No a komplikace zůstávají i na Pražském okruhu mezi 62. a 5. a 59. kilometrem ve směru k D10. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a uzavřená krajnice. Pozor také na dálnici D1 mezi 54. a 5. až 55. kilometrem ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo ve stoupacím pruhu, nákladní auta v místě vybočují, tak opatrně. D11, komplikace máme ve směru na Prahu, a to mezi 39. a 5. a 26. kilometrem. Tvoří se tady kolony. Kolona je způsobená provozem silným, tak opatrně v tomto místě a přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 20 hodin 5 minut, s vámi je stále nedělní večerní Praha. Jak zemřel československý minister zahraničí Jan Masaryk, to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoci exhumace Masarykových ostatků. Z lánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden a další podrobnosti uslyšíte už ve 3/4. Vytvaruj si dlahu podle modelu vytištěného na 3D tiskárně a zrychlí tak zákrok na sále. Chirurgové z Fakultní nemocnice Ostrava tak nově postupují při operacích zlomených očnic. K frakturám jedné z nejtenčích kostí v těle dochází nejčastěji při sportu, pádech nebo rvačkách pod vlivem alkoholu. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. A ještě nejbližší songy. Ty mají pro vás Alvaro Soler a Marta Santos. Skupina Bastil. Nebo Ed Sheeran. Pohodový poslech vám přeje vláda.

0: To byl rakouský zpěvák Falco na Rádiu Praha. Jedna z nejtenčích kostí v těle, ve které je uložené oko, to je očnice. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava je teď operují přesněji a rychleji. Před zákrokem se totiž nechají vytisknout očnici na 3D tiskárně a na ní si vymodelují dlahu. Při samotné operaci tak nestrácejí čas. Novou metodu už využili u více než 10 pacientů.
1: Dostal jsem vlastně kopačku od protihráče do pravého oka a hned po zápase jsem se vydal do nemocnice, kde mi řekli, že mám zlomenou očnici.
2: Vypráví 21-letý Lukáš Barčák. Leží přitom na lůžku ve fakultní nemocnici Ostrava. Stane se dalším pacientem, u kterého lékaři využijí 3D model očnice.
1: Problém je v tom, že by mohl nastat propad toho oka třeba o 2 až 3 mm níž a já bych viděl dvojitě.
2: Očnici vyrábějí pro lékaře věci z výzkumné skupiny 3D tisku a dataminingu z vědecko-výzkumného centra LERCO při Ostravské univerzitě. Říká mi v laboratoři Tomáš Pokluda.
3: Tvoříme zdravou a i poškozenou očnici, kdy zdravou následně zrcadlíme, tvoří předlohu pro následnou operaci.
2: Při vytváření modelu 3D očnic pomáhá výzkumníkům také umělá inteligence. Očnice má tvar podobný trichtýři, musí se proto vytisknout i s podporami, ukazuje mi Vojtěch Bruchaňsky.
4: Ten model by se jednoduše zbortil. Při převisu 45 stupňů se musí vytvořit do modelu podpory.
2: Hotový model pak nařeže v dalším počítačovém programu na jednotlivé řezy. Následně už zapíná 3D tiskárnu a vkládá do ní flešku s nahranými daty. Tekutou pryskyřici, ze které 3D model vznikne, důkladně protřepe.
4: Nádoba se znovu skalibruje, ať je rovná. Automaticky se spustí tisk.
2: Tiskárna pracuje.
4: Tady jde vidět právě půdorys našeho tištěného modelu.
2: Díváme se malým okénkem dovnitř 3D tiskárny. Když se k ní o 2 hodiny později vracíme, 3D tisk očnic je u konce, říká Tomáš Pokluda.
3: Necháme modely vyčistit tímto speciálním přístroji, který nazýváme vymývačka, aby jsme s ním mohli pracovat dál.
2: Na 3D modelu si pak lékaři před samotnou operací přesně vytvarují dlahu, která zlomenou očnici vystuží, vysvětluje Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
5: Pravíme si dle šířky a délky toho defektu na tu míru a necháme si vystabilizovat, aby během té operace se jenom ten defekt odhalil a zašrouboval.
2: 3D modely očnice umožňují chirurgům pracovat na sále rychleji a přesněji. K frakturám očnice dochází nejčastěji při sportu, pádech anebo rvačkách pod vlivem alkoholu. Z fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Nejvíc hitů

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Je po 8:30, s vámi stále Rádio Praha, přejeme nádherný zbytek nedělního dne, je to poslední neděle o prázdninách, poslední neděle v srpnu a právě končí poslední prázdninový víkend a vždy v neděli si můžete na Rádiu Praha poslechnout naši hitparádu. Do hitu týdne hlasujete v každém kole vždy do čtvrteční půlnoci, vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme tradičně už dnes, tedy v neděli, hned po zprávách v 21 hodin, což je vlastně už za pár minut, nebo v repríze zítra v pondělí po 22. hodině. Pořadem vás provede Petr Jungmann.

0: Ve večerní Praze dospíval Prince, je téměř 8:45. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případů by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Tak to například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Podle kriminalistů chtělo asi 20 mužů zaútočit dlažebními kostkami. Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. Zítra čekejte oblačno až zataženo, později polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slavie vrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn do přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Doprava na trase průběžně omezovala. Derby na Letenském stadionu začalo ve 20 hodin.

0: Ničí dneškem skončila lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se museli nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v kterémkoliv obvodu, kde se senátní volby konají. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i nadále posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dříve řekla, že ho bude respektovat. Čeští basketbalisté udrželi reálnou šanci na postup na mistrovství Evropy. V takzvané předkvalifikaci totiž v pražské hale Královka porazili Nory 108-97 po prodloužení a posunuli se na první místo neúplné tabulky. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s bouřkami. Později čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti na polojasno. Odpoledne se pak ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Charter Rádia Praha letos po 35. Naposledy o prázdninách. Vítejte. Ty prázdniny sotva začnou, tak skončí. Dva měsíce jsou pryč v cuku letu a v úterý začne další školní rok. Vysvědčení hitům z našeho playlistu vystavujete týden co týden. A jaké známky to budou tentokrát? Uslyšíte v dalších 55 minutách. Dobře se bavte. Začneme jako pravidelně pěti nasazenými novinkami. První mají Robin Schulz a Barbs Better Times.

není nasazená Robin Schulz a Barb's Better Times. Jestli bude i příště, bude stejně jako všechny dnešní songy potřebovat hlasy z Praha rozhlas.cz. Že od dětství připomínal medvídka, začali mu všichni říkat Teddy. I když se jmenoval Jayton, když hledal umělecké jméno, přidal internetový výraz pro někoho, kým někdy není, Teddy Swims. Z hůry dostal výtečný hlas, což předvedl na letošních Colors v Ostravě. Tady je Teddy Swims a novinka Break Up in Reverse.

Teddy Swims a Break Up in Reverse je druhá nasazená v 35. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Třetí má podobný týpek, ale z Německa. I u nás velká hvězda, Michael Schulte.

Třetí nasazený kousek měl Michael Schulte, Lovesick, a čtvrtý, ten je z norského hlavního města Oslo, od dvojice The Pauza. Jejich Magnetic se během prázdnin vyšvihl na jeden z největších letních hitů. U nás nesmí chybět.

čtvrtá nasazená je z Norska Dbauza a Magnetic. A pátá to bude Jich se severem, znojemský Patrik Malý a liberecký Sebastian. Pátá nasazená pěkná porce, nostalgie z dávného roku 2005.

0: Hit týdne.
1: Ladíte 35. vydání Hit parády Rádia Praha. Tady úřadujete vy a hlasováním u nás na webu praharozhlas.cz dáváte žebříčku podobu. Slyšeli jsme 5 nasazených. Byli to Robin Schulz a Barb's Better Times. Druhý nasazený byl Teddy Swims Break Up in Reverse. Třetí nasazený Michael Schulte Lovesick. Pauza Magnetic, to je čtvrtá nasazená a pátá Patrik Malý a Sebastian 2005. I oni budou potřebovat každý hlas, aby tu byli i za týden. Desítka nejlepších právě teď.
0: Číslo 10.
1: Ale před týdnem druhý song dnes poslední. Tak to je velká rána. Adam Pavlovčin, československá superstar Adonis. Sherry on your cake.

Cherry on Your Cake. Adonis zní v nejnovějším tracku hodně trendy, taky mu ho napsali a zprodukovali ve Švédsku. U nás na Praze je ale poslední. I Damiano David byl třetí, bývávalo před minulou neděli. Padnul na poslední místo a teď je jen o příčku lepší. S hitem The First Time. Číslo

Damiano David, narozený 8. ledna 1999 ve věčném městě. Do 17 let mastil basket za Eurobasket Roma a byl prý skvělým rozehrávačem. Dnes o nic méně hůř neválí ani na poli hudebním. Dneska číslo 9. Eva Farná začala druhá s hitem Neříkej, co má se stát. Pak už to taková sláva nebyla. Dneska je tu popáté a stejně jako před týdnem číslo 8. Hit týdne.

0: stejně jako Sedmá Vesna a Ben Kristoval. A místo v top 10 nemá ani před týdnem čtvrtá Ellie Goulding. Tři songy jsou pryč, tři nové, desítku museli občerstvit. Teda dvě novinky a jeden návrat. První novinka začíná Sedmá a s ní Alex Warren z kalifornského Carlsbadu. Jeho muzika se dá charakterizovat jako worship music, tedy uctívací, zbožňovací. V novince Rescuer to platí na 100%. Jeden polibek a je zachráněn. To je romantika.
1: Číslo 7. Govern my trucks, I can't bear.

0: Alex Warren má od pátku nové album Wild Child. Je na něm taky tenhle single Rescuer. Číslo 7 na Praze a první novinka.
1: Číslo 6.
0: Je stejná jako před týdnem. Martin Garrix a U2 Fireflies.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Tady je Rádio Praha, posloucháte 35. vydání našeho chartu. 10 songů jsme slyšeli, před námi je 5 posledních, těch, kterým jste hlasově nejvíc přáli. Top 5 pro týden od 30. srpna do 5. září. A začneme novinkou.

Dobrý vstup do desítky hned na páté místo, prostě dobrá práce. BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Set a hodně set může být Ella Langley. Ta byla totiž minulou neděli první, ale tentokrát se tak nezadařilo pro americký number one hit Choosing Texas. Ella Langley. Hit.

poslední vítězka Ella Langley. Dnes bude šampion nový, ale kdo? Tři nejlepší písničky jsou připraveny. Izraelští Temper City dostali druhou šanci. U nás byli dvakrát, pak zmizeli, ale jelikož jsou v evropských čártech všude

0: Pro Temper City píšeme 2 týdny předtím, 3. teď a 3. místo pro Self Aware. Poslední 2 songy mám. Oba dostali hodně hlasů. Kdo z nich bude tím šťastnějším?
1: Číslo 2.
0: Holandsko, americká spolupráce dneska na jedničku nedosáhne. Another a 54 a

První je, až za chvíli, po rekapitulaci celé patnáctky. Nasazené první Robin Schulz a Barb's Better Times. Druhá nasazená Teddy's

Za posledních 5 let vyhrál hit týdne 25krát a v tomto ohledu se s ním nikdo jiný měřit nemůže. A o komže je řeč? O 2metrovém Scottovi Calvinu Harrisovi. Prakticky jakýkoliv song od něj pošlete na první místo. Letos vyhrává právě 30. srpna poprvé s Irkou Jazzy.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy, to je nová jednička na Rádiu Praha. Minimálně do příští neděle. V 9 večer tu pak bude v premiéře další kolo a slíbit vám můžu jediné. Vyhraje ten song, kterému pošlete nejvíc hlasů. Tak do toho, mějte se skvěle a všem školákům, studentům, učňům, prostě všem školou povinným, dobrý vstup do nového školního roku. Ať se daří.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: je 22 hodin.
1: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Zastupitelé Prahy 6 podpořili prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické. Kyjev se podle prezidenta Zelenského připravuje na další rozhovory s Washingtonem. Zítra bude oblačno až zataženo, teplotní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho vláda bude schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
3: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
1: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí tzv. Čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
1: Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé zítra. Tento týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé.

0: od západu ustávat a oblačnosti ubývat většinou na polojasno. Odpoledne můžou ojediněle přijít přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, později mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty a jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte.
1: Na praha.rozhlas.cz

0: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pol či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu, takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý hrál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelným? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je taková jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věc.

A i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu
1: Praha. Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u 6letýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
1: Že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takovýho toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak
1: si tak pohrávám. Počkejte,
2: nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhání říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších ještě.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa?
2: Jako, jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava musí dělat asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. Že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, když to oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička s ním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna z fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitný, z někoho přehraně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jakože pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře, aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: až na dřeň.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju. Mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem se pozorně přesvědčený, prostě leda se naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda je, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. Uh-huh. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třeba náma to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku a tak dál a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. No tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil, a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě. Jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to, oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odpazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možný. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí, taky. Ti, co nás poslouchají, všichni taky. A taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně, jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno. Prostě. Jo? To je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: až na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete?
2: No,
1: jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já, no. Tak
1: co tam z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím, no, tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžem potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl, nebo
1: velké vykročení z té komfortní zóny.
2: To je, to bezesporu je, to bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách.
2: To
1: jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhů. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můj rozhlas.cz.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne ze studia radiožurnálu Sport přejeme v klasickém složení. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů, po mé pravici vítám Martina Charváta. Martine, krásný pátek.
2: Hezký den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Jiří Ježek. Jirko, i tobě přeju krásný den.
3: Krásný den a hezký začátek víkendu.
1: Pojďme začít, už teď hlásíme začátek víkendu, ano. Ty jsi optimista jako vždycky. Pojďme začít tématem, které si včera nadhodil ty. Tak pojď ho představit a co tě k tomu vedlo?
3: No, já teďko poměrně na konci prázdnin jezdím hodně po České republice a sleduju, kolik lidí na svém autě nebo za svým autem veze kola. A vlastně jsem si říkal, že to je docela zajímavá myšlenka tohleto téma zvednout a zeptat se třeba našich posluchačů, jak převážit.

0: jsem měl auto, kde se mi vešly minimálně dvě kola takhle napoloženou, mezi to jsem dal deku a to bylo asi pro mě to nejjednodušší a dělám to nejradši, protože to kolo pak nemusím mít, ale viděl jsem i zajímavá řešení třeba na kabriu, což už je jako taková jako fajnovina, že jsou takové ty přícucné, jak bych tomu řekl, takové ty disky, které se tím pod tlakem přilepí na tu kapotu a je tam jenom prostě uchycení na vidlici. Podobná věc se přichytí na zádu, na zadní kolo a je to snadno onímatelné a všichni kamarádi, kteří to mají, nejenom na kabriu, ale může to být třeba na těch skleněných střechách aut, tak říkají, že s tím může jet člověk i po dálnici a že to je jako docela pevné. Tak jak vy, pánové, tak vozíte?
1: Pokud byste vy chtěli zareagovat na tuhle výzvu Jiřího Ješka, tak nám klidně zavolejte do studia 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do Radiožurnálu Sport. Martine, jak vozíš kolo, když ho někam vozíš?
2: Já, když to Jirka nadhodil, tak jsem si říkal, zmíním přesně tu záležitost, kterou jsem viděl u Ivety Miculičové, české BMX závodnice, která to má přesně takhle přicucnuté na kabriu přes takové obrovské přísavky. Viděl jsem ji, jak to tam instaluje a je to vlastně úplně jednoduché. Hmm. Je to prostě, vezmeš, jako když se dávali takové ty vonné panáčky na tu, na cucku, jakoby pod zrcátko, jo?
0: Nebo skláv se takhle nosí, že jo?
2: No, nebo skláv se takhle nosí, vlastně úplně stejně to drží a působí to jednoduše. Vozil jsem to v kufru, ale tam je jako problém, že už tam kromě těch kol nic moc nedáš, no. A jakmile vlastně se dostaneš do fáze, že tam potřebuješ dostat i věci pro děti a tak.
0: Nebo
2: tak,
0: to dítě samotné.
2: Nebo to dítě samotný taky. Tak jsem se potom dostal k tomu, co jsi zmínil úplně na začátku, tedy na kouli velmi jednoduchý materiál a velmi jednoduše technicky udělané to, že tam máš držák, viděl jsem až na 3 kola, možná existuje to i navíc, ale jo. Viděl jsem až na 3 kola a i docela dobře se to tam dá i pevně jako uchytit.
1: Já jsem měl tenhle za autem na kouli natažné zařízení a vždycky mě to trochu obtěžovalo, protože na rozdíl od tebe nebydlíme v rodinném domě a je potřeba prostě tuhle velikou těžkou věc někde skladovat. V našem případě to bylo ve sklepě a ten přístup do našeho sklepa je takový jako hodně špatný, když to řeknu, takže prostě je potřeba tam přes dveře, přes mříže, je to úzké a vždycky mě to strašně štvalo to vynášet. A navíc, protože bydlíme tam, kde bydlíme, tak nebylo vždycky úplně jisté, že jak tam člověk zaparkoval, že tam vůbec je místo za tvým autem, abys to tam nasadil, jo. Takže to vlastně bylo takové logisticky neúplně snadné a když loni jsme měnili auto, tak jsem tohle využil jako jeden z podpůrných argumentů a dopadlo to tak, že máme dodávku a tam tedy jsme na tom, co ty si vlastně zmiňoval, já otevřu zadní dveře a kola vkládám dovnitř a prostě mi to jako spoří strašně moc nervů a starostí a říkal jsem si, že když vlastně všechna auta jsou čím dál větší, tak já si ho teda aspoň kromě do šířky a do délky si ho zvětším i do výšky, protože ono už je to opravdu jedno a je to jako strašně pohodlné, je tam jenom tak jako takhle celá dávat dovnitř, moc se mi to líbí.
0: No právě, jako pro mě to je nejlepší varianta, tím, že my nemáme ze sebou děti, takže vždycky ty kola můžeme dát dozadu a mezi to se ty tašky vždycky nějakým způsobem vejdou. Ale tady ty nosiče na to tažné zařízení, na tu kouli, je to je přesně jak jsi říkal ty, Martina, jako snadno montovatelný, poměrně, když už jako to člověk přinese k tomu autu. Ale já mám vždycky problém. A to mám jenom jednu nohu, ale vždycky si omlátím holeň, vždycky mám nějaký modřiny, protože mě se to prostě vždycky blbě nese. Ať udělám cokoliv a musím tím manipulovat mezi dveřma a než to zvednu, je to poměrně těžký. My máme ten nosič na ty 3 kola, který používáme třeba speciálně při tom cyklohandy maratonu, kdy je potřeba to kolo rychle při tom střídání těch závodníků rychle sundat, rychle nandat. A vždycky se u toho člověk ušpiní, protože jak dává ty příchytky těch jednotlivých rávků předního zadní kola, tak u toho zadního kola se vždycky dotkneš tou čistou rukou toho špinavého řetězu. Jasně. Pokud ho nemáš teda navoskovaný nějak speciálně, což já pořád používám jako klasický olej. Tak,
1: přejdi. Budeš čistý.
0: Jo, ale jako už i můj kamarád, zdravím Radka, můj kamarád ze základky, který nejezdí na kole tak dlouho jako já, tak mi na poslední výšce vysvětloval, jaký to má pojem.
1: No, konec špinavého řetězu, přejdi na vosk.
0: Nechat si navoskovat jednou za měsíc řetěz. Další téma na příští kilometry možná.
2: Já jsem nedávno nadával i na tu klasickou zahrádku, jak se to vozilo velmi pravidelně. Někdo to stále takhle vozí, ať už kvůli tomu, že to auto zkrátka třeba vzadu nemá

0: kouli, což je
1: třeba
0: to
1: profesionální podstatné. Týmy to takhle vozí.
0: Nebo,
1: někdo
0: nebo ale těm to nenandevám. A vlastně si u toho člověk uvědomí, jak je to vlastně hrozně složitý u těch hobby kol, která jsou jako poměrně dost těžká. A i kola pro malé děti jsou vlastně nesmírně těžká a zvedat to na nad hlavu, navíc to kolo pro ty děti, si ještě řekneš, no tak to je malé, dám to doprostřed. Dotáhnout to tam doprostřed, když máš 1,85 m třeba, tak to je teda docela síla.
1: Navíc jako s čím dál větším rozšířením elektrokol, tak dávat 20-kilový horský elektrokol
0: ani nejde,
1: na střechu,
0: ne?
1: To podle mě ani nejde. Že by si z toho člověk na dálnici udělal kabrio nechtěně a ty kola postrácel.
2: Já jsem viděl, že takhle, když holky společně vyráží a dávají kola nahoru, anebo v zimě, tak si potom vozí v tom autě schůdky, no, aby vůbec se tam jakoby nahoru, aby se tam dostali, aby tam dosáhli. Ale je teda pravda, že jak ty jsi zmiňoval, že jsi se přitom taky vždycky praštil. Já teda taky, to je prostě moje, jako já nejsem šikovný člověk. A vždycky si připadám, teď mi to připomnělo. Probíhá Vuelta, když třeba některý z těch závodníků má problém a chce vyměnit kolo, tak vždycky u něj zastaví ten mechaničák, že jo, a teď vyskočí ten mechanik a to jsou prostě lidi, kteří to mají natrénované, přesně vědí, kde to kolo je, mají na to papíry a občas se stane, že s ním vyskočí i ten sportovní ředitel, který to auto řídí a je to vždycky, mi to přijde, že to je v dobré míře, on chce pomoct, ale vždycky to dopadne tak, že ten člověk tam překáží. On prostě jednak vlastně neví, co má dělat, protože ten mechanik to obstarává a takhle si vždycky připadám já. Já nevím, jakoby, které kolo teď mi to tam nesedí, že jo, teď přesně všechny ty pásky, takže já jsem to vyřešil a kola jdou do kufru ze zadu, krásně, je to paráda.
0: Ještě musíš, že jo, srovnat pedály, přesně. Aby se ti náhodou nekřížily, aby ti to nešlo tady do drátu a když to jde do drátu, tak si říkáš, ježišmarja, ať to nedrncá, pak ti to drncá, že jo, tak ty už za tím volantem víš, jak ti to tam mezi těmi dráty vybruje doleva doprava.
2: A vlastně ještě jeden tenhle ten podpůrný argument, ale já nemůžu přesvědčovat lidi, ať si koupí jiné auto, to samozřejmě není řešení pro každého, ale to, co nás k tomu taky vedlo, je, že ta kola prostě přes den, v noci je to asi trošku jinak, ale přes den v tom autě prostě nejsou vidět a jsou tam v bezpečí, no, protože všechny tyhle ty systémy na upevnění kola jsou udělané jenom na to, aby vám to kolo neuletělo, ale my velmi často, když jezdíme někam na víkendy třeba s kamarády, kteří taky mají děti a pak se vracíme, tak vlastně to nedělní ráno je takové vždycky nějaké zdlouhavé, člověk třeba opouští to ubytování, ale ještě někde chce zůstat, protože jsme na pěkném místě, prostě na Šumavě, a teď představa, že třeba přejedete na nějaké centrální parkoviště na Modravě, jdete už třeba jenom na jídlo, ale vlastně ta hezká kola byste nechali za tím autem na zámeček, který prostě je jako hodně symbolický, tak i tohle pro mě bylo, že prostě ta kola jsou schovaná, no.
1: To je další argument, ano, správný. A když se vrátíme právě k těm nosičům na to tažné zařízení za to auto, což je možná dneska podle mě nejpoužívanější, když to na těch dálnicích vidím, tak má to možná oproti té zahrádce maličkou výhodu, že to kolo pak člověk nemusí mít od much a od toho hmyzu, protože je to schované přece jenom za tím autem, ale když prší nebo když je nějaký prach, tak prostě ten zvířený prach za tím autem, to stejně ty kola jsou špinavá oproti tomu, když je máme vevnitř, ale někdo prostě tu šanci nemá a zvlášť, když se jede na dovolenou a máme vzadu dvě děti a ještě k tomu jako tašky a tak dále, tak pak je to samozřejmě těžký. Ale s tím nosičem zase ještě jdou určitý věci, na který člověk nesmí zapomenout, to znamená přendat tu SPZ-ku z auta na to místo na tom nosiči, zkontrolovat, jestli fungují brzdová a směrová světla.
2: Klakson troubí.
1: A třeba mě překvapilo teď, když jsem se na to včera díval, že třeba do Itálie člověk ještě na tom zadním kole, který je naposled vidět, tak na něm musí mít 50x50 reflexní desku. Stejně tak nějak to chtějí nejenom v Itálii, ale snad se o tom uvažuje ve Španělsku a v Portugalsku. Takže i tohle to na to je potřeba myslet. A zase přendávat tu SPZ-ku taky je to prostě 5 minut, člověk tam tentokrát si neomlátí holeně, ale nechty si zlomí, takže já nevím, buď jsem taky nešikovný, možná bychom mohli poprosit Pavla Horváta, aby nám přinesl chrániče na holeně, to určitě doma nějaký ještě bude mít. A ano.
0: Jak to mám jenom ještě jednu historku, jak zmiňuješ ta negativa, tak velká část aut už má různé senzory podél aut.
1: Další věc, ano.
0: Ty musíš vypnout ty senzory.
2: Jinak to pořád pípá.
0: Jinak to pořád pípá, ale navíc auto, které máme my, tak ti potom jako nedovolí couvat. No a nám se to jednou nedařilo vypnout, ale potřebovali jsme couvat. A můžeš couvat takovou tou rychlostí, že to jakoby nikdo nepozná, takový to něco mezi půl až jedním kilometrem za hodinu a potřebuješ odsouvat třeba 4 metry. Jo.
1: A mezi tím ti tam zaparkuje šnek, protože je rychlejší, že?
0: Je to docela možné. A navíc se nám párkrát stalo, že ono to auto, jakoby když pozná, že couváš, ale vlastně nesmíš couvat, protože to máš zablokované, tak ti tam hodí jakoby tvrdou brzdu. Mm,
1: taky se mi to stalo.
0: Takže to s náma zašlo takhle házet, no, musíme si najít prostor, jak to zkrátka udělat tak, aby nic takového nenastalo.
2: A teď pojďme tedy zapojit i vás, protože to vypadá, že se taky možná chcete podělit o svoje pěkné historky, tak pojďme na to, krásné ráno, slyšíme se.
3: Máš ještě jednou dobré ráno, já nemám historku, ale chtěl jsem jednou věcnou poznámku ohledně těch nosičů.
2: Ano.
3: Když si vlastně přehodíte SPZ-ku nebo registrační značku na nosič, taky nemáte na autě. A když natrefíte na policistu, který byl špatnou náladu, tak dostanete pokutu.
1: To jsem chtěl zmínit, to je ano, Tomáši, to je správná informace. No.
3: Bacha na to, nechte se začít udělat třetí SPZ-ku, stojí to 600.
2: Hmm. To jsem chtěl říct, oficiálně se to má řešit takhle, ne? Že by člověk si měl nechat přidělat další a ta by třeba nastálo byla na tom nosiči.
3: Přesně tak.
2: Super.
3: Nechám na to, no. Jo, když bude mít polici za špatnou náladu, tak dostane to pokutu, no.
2: Super, tak děkujeme za tohle doplnění. Mějte se hezky.
3: Jo. Tak jo, díky, mějte se taky, naschanou.
1: Díky, hezký den, tak děkujeme za dovysvětlení, já jsem to tady měl v poznámce, akorát, že jsem to přehlídnul, ale je to správná informace. A co jsem viděl a co teda nepoužívat, prosím, normálně fixou napsanou SPZ-ku na kartonu, nalepené to na tom nosiči, taky to neprojde.
2: To si myslím, Jirko, že by bylo za pokutu, i kdyby policista měl dobrou náladu, to si myslím, že opravdu nepřijmuje asi nikdo nikde, no.
0: No, to samozřejmě nepůjde.
1: No ale takže, když člověk už jede takhle někam na tu dovolenou, tak tohle to je věc, ale přesně co je důležitý a na to myslet při tom zaparkování někde, kdy si člověk opravdu jenom jde na oběd, i třeba u benzínky, už jsem viděl nešťastnou rodinu, kde prostě, já nevím, nějakou rozbruskou nebo něčím tu jednu tyčku, kterou je to přilepen, to je jako připevněné na tom kole, tak se dá samozřejmě snadno sundat. No. Mohli by o tom vyprávět i profesionální týmy, protože prostě ty krádeže kol jsou téměř každou sezónu, ale jsou to samozřejmě asi vyhlídnuté akce, protože když vykradou celý ten kamion, který je vlastně ten servisní, který je zaparkovaný hned vedle toho týmového autobusu, tak bohužel se nedá nic dělat.
2: Máme tady dalšího posluchače, jsme za to rádi, tak krásný pátek, slyšíme se.
4: No, dobrý den, tady Pavel. Já pán mě předběh tou SPZ-kou, samozřejmě třetí si nechat udělat, to říkal dobře, to je nejlepší. A pak jsem chtěl říct jenom, aby si lidi dávali bacha, že nekradou jenom kola za bílýho dne, ale ukradnou i ty držáky na kola ze střechy, jo. Takže můj případ, takže potom na to konto jsem si udělal kouly do auta a nosič na kouly, který je skládací jako kufr, takže kdykoliv kamkoliv přijedu, tak ho sundám a okamžitě ho schovávám do auta nebo to, protože je to mžiku pryč.
2: Takže vám ukradli ten držák, když na něm nebylo kolo?
4: Ano, měl jsem tule na střeše, no a víte co, nejlepší sranda byla to, že jsem ani nevěděl, kdy mi to ukradli, jo, protože člověk, jak to tam vozil, tak si říkal, jo, najednou jsem přišel k autu a zjistil jsem, že to tam nemám, no, ani jsem nevěděl, kde mi to šlukli.
2: No jasně, tak jo, tak děkujeme moc za zavolání, mějte se hezky. No tak to slyšíte, no já jsem chtěl zrovna říct, že to, že se kola kradou, vlastně dává smysl, protože je to v dnešní době velmi drahá věc, která se dá strašně rychle odnést, dá se na ní sednout a bohužel se dá taky zpeněžit a ono těch věcí, které tímhle způsobem jdou ukrást a dá se to nějak použít, dál vlastně zas tak moc není. Takže bohužel dávat na silniční kola, vlastně na všechna kola, dávat velký pozor a o tom jsme se tady, Jirko, taky bavili, že vlastně my to prostě tak nějak pojímáme, takže nikde moc ani nenecháváme, no. Že prostě člověk si na to postupem času zvykne, že vlastně na kole člověk hold sedí z domova až na, jako domů zase zpátky a když se někde dělá nějaká přestávka, tak si prostě ty kola jako hlídáme navzájem nebo prostě něco, jako taková je doba, no. Je to opravdu okamžik a a může to být pryč, ale Jiří Ježek se směje, tak čekám.
1: Já si pamatuju historku a je to teda ze začátku mojí kariéry, kdy nebudu říkat zemi, nebudu říkat město, ale prostě po závodě náš mechanik dával auta a my jsme tam byli velkým autem, jakoby dodávkou, ale ta kola, protože nás tam bylo hodně závodníků, tak jsme měli na střeše té dodávky. Kde je taky pozor, jako třeba při výjíždění potom do podzemních garáží, což se nám stalo a taky se nám to stalo. Zdravím na nebe mého trenéra Václava Svobodu, kterému se to bohužel jako tohle to stalo a bylo to jako bolavá zkušenost. Nicméně bylo to naštěstí až po závodech, takže nám to neohrozilo závody, ale zpátky k těm krádežím, kdy náš mechanik prostě si vyndal schůdky, dává na to vysoké auto, ještě na ty nosiče, ty kola a z té druhé strany, protože tam neviděl, tak už mu to místní obyvatelé sundavali. Takže dal tam tři kola a najednou zjistil, že tam, když tam dával čtvrtý, že už jsou tam jenom dvě. A jak byli schovaní vlastně za tou dodávkou z druhé strany, tak to nebylo vidět. No, takže i na tohle pozor, už jenom při tom nakládání.
0: Co se týče bezpečnosti téhleté, tak já mám takovou situaci, kterou jako není to řešení, je to namlouvání si řešení. Jo? A sice, že když máte horské kolo a necháte ho umazanější, tak prostě v šíři těch kol, které tam jsou, nebo která tam jsou teoreticky na výběr, tak to vaše vypadá nejméně lákavě a tím pádem prostě se to méně stane, že takzvaně na očích, no, protože já i když jsem si vybíral kolo, tak tam byla varianta... nebo vlastně na pohled vlastně trochu i jo, protože tam byla varianta mít takovou známou červenou, kterou prostě ta značka vyrábí a bude to takové to kolo, které bude svítit do dály a já jsem si v úzovkách radši vzal jako šedou i protože jak vyjedeš na kámen a teoreticky ti to jako můžeš krábnout tlak, tak to hnedka jako na té červené svítí a na té šedé se to v úvozovkách zamaskuje.
1: A v kufru vozíš kyblík s bahnem a i kdyby byla jako výška za sucha a v hezkém prostředí, tak to naházíš potom na to auto.
2: A taky se Jirko na těch společných výškách, když už se někde zastaví, tak se vždycky říká prostě to svoje kolo dát mezi nějaký dvě hezčí, že jo? To je úplně jednodušší, protože prostě stačí mít jakoby svoje kolo opřené vedle nějakého krásného nového modelu značky, kterou každý si může doplnit a potom je to úplně bez problému, protože to vaše nikdo nevezme.
1: Dobře, tak držíme vám palce, když někam pojedete na dovolenou nebo na nějaký prodloužený víkend. Teď se blíží krásný podzim, doufám, že bude hezké babí léto a že uvidíme na těch dálnicích spoustu aut z koli, třeba na výlet na Moravu, někam na nějakých vinařských cyklostezkách.
0: Pojďme na závod, kde jsou samá hezká kola.
2: Je to to.
1: Ano, přesně, chtěl jsem to říct. Začala nám Vuelta, třetí Grand Tour sezóny. Začala skvěle, začala v Monaku. Myslím si, že spousta závodníků, kteří v Monaku bydlí, tak měli radost, protože mohli přijít na start v pantoflích. Jako třeba Tadej Pogačar, který právě tu znalost toho okruhu, kde se jela první etapa, krátký prolog na necelých 10 kilometrů. Mně se to strašně líbilo v tom ohledu, že spousta těch silnic byla známa z závodu Formule 1, velká cena Monaka. Bylo to netypické i v tom, že se jezdilo hodně tunely nebo takovými jako cyklotunely a Tadej Pogačar pro mě, já jsem to nečekal, že vyhraje. Já jsem čekal, že vyhraje prostě nějaký specialista, strašně jsem to přál Joshi Tarlingovi po té, co vlastně necelý nebo týden před tím startem Vuelty bohužel tragicky zemřel jeho mladší bratr Finley, tak já jsem ani nepředpokládal, že Josh na ten start půjde, nakonec šel a říkal jsem si tak, jako kdo jiný by tu časovku měl vyhrát, nejenom vzhledem k téhleté situaci, kdyby mu to přál asi celý svět, ale i v tom, že on je specialista na tyhle ty závody, myslím si, že chtěl a Tadej Pogačar dokonce potom v jednom rozhovoru.
2: Jako to jsem přesně chtěl říct, no, to je přece úplně neuvěřitelné, to, co on řekl.
0: Jestli to tak bylo.
1: On řekl,
2: ne, já tomu věřím, mně to přijde tak bezelstné a tak neuvěřitelné, že tomu věřím.
0: Narážíme všichni na první mezičas a zjištění, ano. Že prostě Tarling není ve vedení.
2: Přesně ano. Tak.
1: Tadej Pogačar, až když věděl, že Tarling není ve vedení po prvním mezičase, tak teprve prý začal jet naplno, protože mu chtěl jako tohleto vítězství přát. A až když zjistil, že už ho přeskočil Joshe Tarlinga i ten hater, tak teprve tady zapnul motory a říkal, že největší náskok na potom druhého Ethana Hatera a ten největší náskok tedy jako v cíli byl 0,9 desetin teda.
2: No setin, nebo fakt jo, 9 setin sekundy,
1: no tak jako nic. Šílený, nic. No. Tak prý nabral kolem svého domu, kde bydlí, kde má apartmán, protože říkal, tam byly dvě takové šikany a já tam každý den chodím pro rohlíky a jezdím na kole z tréninku, takže já to tam znám.
2: No, ne, tady už, tohle už samozřejmě si myslím, že je jako pro pobavení, ale tomu, že tady Pogačar po té, co dojede tu časovku, tak řekne, že opravdu, on, jak to řekl, on řekl prostě, Josh Tarling, Jirka to připomněl, co se stalo jeho bratrovi týden před začátkem Vuelty, vlastně všichni jsme mu drželi palce, ostatně i já jsem mu držel palce a vůbec by mi nevadilo, kdyby Josh Tarling vyhrál tu první etapu a já jsem se na mezičasu dozvěděl, že on už nevede, takže prostě jsem to z těch 98% mohl poslat na těch 100 nebo 101 a ono to teda o takovýhle kousek stačí, to prostě jen jako ukazuje za prvý samozřejmě, jaký je tady Pogačar člověk, jak nad tím přemýšlí, ale taky to ukazuje tu jeho neuvěřitelnou dominanci a že, jak jsem teď slyšel v jednom anglickém podcastu, tady Pogačar je jako počasí, prostě jedna věc, kterou v tom závodě nemůžete ovlivnit, ono se to nějak stane, on si dělá to, co chce on a vy prostě žijete v jeho světě a můžete se jenom dívat a třeba na vás jako někdy něco zbyde, no.
0: K počasí a Vueltě se dostaneme, ano. Ale ještě bych zůstal u té první etapy.
1: On... Jste dneska výborný architekti oslých můstků, tyjo, perfektní.
0: Ještě bych zůstal u té první etapy a vzal to zase trošku z humornější části. On totiž tady Pogačar často jezdí na kolo s Carlosem Sainzem a je tedy možné, že u některého z těch tunelů takzvaně mu řekl, hele, u kasína takhle a v tunelu to prostě vezme takhle a tady Pogačar věděl, no, i díky pomoci profesionálního závodníka Formule 1.
1: Je pravda, že tím, jak čím dál tím víc hvězdných cyklistů bydlí v Monte Carlu a v Monaku, tak tím, že tam bydlí další jako špičkoví sportovci v těch jednotlivých odvětvích a disciplínách, tak se z toho stává opravdu cyklistická meka, protože kdykoliv jsem mluvil s někým, kdo bydlí v Monaku a je to... buď sportovec jiného prostředí, nebo právník, nebo prostě manažer nějaké firmy, majitel firmy a tak dále, nebo nějaký rentiér, všichni jezdí na silničkách, všichni se zamilovali do cyklistiky a to prostředí je tam nádherný. Zaprvé jako člověk může jet podél moře kam chce, na jednu nebo na druhou stranu, buď do Itálie, nebo do Francie, a nebo si kdykoliv jako odbočíte do kopce a ty kopce jsou tam nekonečný.
2: A mimochodem tedy Vuelta začala v Monaku, pokračovalo se do Francie a pokračovalo se do Andory a to je další destinace, ve které bydlí další třeba třetina pelotonu. Tady se asi nemusíme už nalhávat, že kromě toho, že i tam je krásná příroda a krásné podmínky k trénování, tak je to i z daňových důvodů, ale je to tady opravdu hodně zvláštní Vuelta zatím, protože obráží tyhle destinace, které vlastně ten peloton jako velmi dobře zná, opravdu tam spoustu těch lidí jelo doslova kolem svého domu.
1: Ještě by mohli projet Gironou a pak už to máme úplně všechno a nakonec určitě Kalpe a tyhle ty oblasti se bude projíždět, takže vlastně vždycky je tam někdo, kdo je doma.
0: Je to takové lákání, v ozovkách lákám tady, Pogačar, jenom vyjdi před dům, můžeš jo. Si zajet, ne?
2: Ano, tak... a vyšlo to.
0: Vyšlo to, vypadá to, že to, co se týče průběhu, vyjde i tady Pogačarovi s tím, že dokáže dobře natrénovat na mistrovství světa, mistrovství Evropy, teoreticky, když to budeme považovat za významnější závod, a kolem Lombardie.
2: Pojďme,
1: ještě jednu věc chci říct, co je podle mě jako důvod, proč sledovat tu Vueltu dál, není jenom to, že tady Pogačar prostě je takhle dominantní a že je za ním zajímavý ten souboj o druhé místo, protože zatím za Tadejem Pogačarem v tom celkovém pořadí je srovnáno přesně to, co jsme říkali, ta skupina těch lidí, kteří jsme říkali v minulých kilometrech, že se nám to tak hezky vyprofilovalo a mně se to líbí, že jsou tam opravdu i ti dva, o kterých jsme tak jako říkali, že by tam měli být, ale vlastně jsme nevěřili, že tam budou, ať Enric Mas nebo Primož Roglič. A je to hrozně fajn, protože i u obou, jako myslím si, že jim to taky každý fanoušek přeje. Ale co je jako na tom strašně zajímavý, že ten tady Pogačar opravdu mimo bílého trikotu, kam už věkem nespadá, tak vlastně dneska je nějaká 6., 7. etapa. Tak on vlastní vlastně všechny trikoty.
2: Jo, to je šílený. Vypadá to šíleně, když ta televizní obrazovka obrazovka, se tam pak takhle naskládávají vedle sebe ty fotky těch závodníků, kteří vedou, a on je tam Pogačar, Pogačar, Pogačar only asi v tuhle chvíli. No.
1: Tak je to, jako zajímavý. A jestli se mu podaří od té první etapy ten trikot pro lídra na Vueltě červený dovést až do cíle v Granadě po těch 21 etapách, tak vlastně zopakuje výkon Tonyho Rominga z roku 90, myslím, že 4 to byla sezóna, kdy taky on vlastně díky tomu, že byl skvělý časovkář, tak si vzal ten trikot vlastně v první etapě v nějakém prologu a vlastně ho dovezl až do cíle. Tak jestli tohle tady Pogačar zase prostě si zaškrtne další nějaký historický zápis. Je to prostě neuvěřitelné.
2: No, pojďme na to trošku, buďme na sebe přísnější. My jsme se tady dopouštěli prognóz. Martin Charvát moc nevěřil ani Enriku Masovi, ani Primoži Rogličovi. Nebyl tady teda jediný, myslím, že jsme jim nikdo nevěřili, ne? Ale jako třeba včera, Martine, jako hodně příjemné překvapení od Enrika Mase.
0: Kdyby někdo potřeboval pomoci se svou výkonností a nebyl na to dobře, tak nebojte, já vás odepíšu dopředu a rázem budete vysoko. Samozřejmě Enrik Mas i se svou místní znalostí, se kterou pomáhá jiným cyklistům, tak byl samozřejmě velmi kvalitní a etapa, která byla šestá na Vueltě, tak v jeho podání skvělá, předtím výborný taktický výkon. Na druhou stranu, tohle je tří týdenní etapák, ten třetí týden vždycky rozhoduje, ale ten první opravdu týden zvládají ať už Roglič, anebo Mas skvěle. Pro mě překvapivě, no v úzovkách překvapivě, protože on je vždycky v tom třetím týdnu skvělý. Carapaz je jako slabší, no.
2: Když se ještě chviličku pozdržím u té včerejší etapy, tak to zase můžeme trošku rozšířit, protože je to taky téma, které se nám čas od času vrací. Martin o tom taky vždycky mluvil, co zase organizátoři vymyslí pro závodníky na silničním závodě. Tak včera, když cyklistický peloton nejdřív z asfaltu přejel na krátkou chviličku na velmi krásný nový černý asfalt, který vypadal, že ještě ani nestihl zaschnout, no ale potom odbočil na... Jirko, jak bys to popsal? Včera jeli, no. To byla prostě hlína.
1: Klasická gravelová cesta, kterou ve Španělsku, jako na ní člověk narazí hodně často a je to vidět i pokud třeba na tom serveru Strava sledujete některé tréninky různých profesionálů, tak právě třeba v tom prostředí mezi Alicante a Valencií, kam většina toho profi pelotonu jezdí na zimní soustředění, tam kolem Calpe, Benidormu, tak je tam vždycky vidět, že minimálně na jednom tom tréninku v týdnu jedou třeba i 20-30 kilometrů po gravelech, po gravelových cestách a jedou normálně na silničkách, na klasických pneumatikách, které používají jak na závody, tak na trénink. Je to na to uspůsobený, je to taková varianta možná pro místní samosprávu, že tam prostě ten asfalt pokládat nemusí, protože to jak cyklisté, tak auta zvládají. A je to prostě taková součást té španělské Vuelty, na jiných závodech to moc často nevidíme. Samozřejmě vidíme třeba na Giro d'Italia, Strade Bianche, ty cesty bílé v Toskánsku. Ale jako já si myslím, že to je zpestření, že to těm závodníkům nevadí, že jsou na to zvyklí. Co třeba zaskočilo včera, tady je Pogačara, když vlastně s Enrikem Masem ujížděli všem ostatním a byli nějakých, já nevím, kolik to bylo, 16 kilometrů před cílem sami v tom sjezdu a tady Pogačar už neměl pití a samozřejmě v tomhletom terénu se tam nedostanou ty doprovodná vozidla, tak tady Pogačar prosil vlastně vedení závodu, ať mu tam pošle aspoň ten neutrální, třeba i neutrální motorku z bidony a říkal, že všichni odvrátili hlavu a že mu prostě nikdo to pití nepodal. Jo. A to se mi nelíbí, protože si myslím, že nejenom, že jde o Tadeje Pogačara, ale vůbec, když si závodník v tak extrémním horku, jako zrovna třeba panovalo včera, tak když si řekne 16 kilometrů před cílem o to, aby mu podali neutrální vodu někde jako bidon, tak by mu měli vyhovět. Aspoň to je můj názor.
2: No, co Martine, ty říkáš na to, kudy se včera jelo, protože ono to právě má evidentně plusy i mínusy. Jirka teď třeba jeden z těch mínusů prostě zvedl, protože když je vidíš, jak tam najedou, tak oni se v podstatě nevejdou ani dvě kola vedle sebe, že jo? Obzvlášť, když tam pak jsou fanoušci, takže auta ty jsou úplně mimo, projelo tam to ředitelské červené, mimochodem, jestli už jste viděli video, tak vlastně tento ředitelské auto vyletělo z trati na stejném místě. Jako tady Pogačar, další cyklisté tam skončili vyloženě na zemi, zatímco on to aspoň nepoložil.
1: Tak oni se všichni snaží to tady kopírovat.
2: No. Vidí tu cestu, jak vedla takhle přímo rovně. No, tak je to dobré, je to špatné, jak se na to díváš?
0: To postupně zužují, protože už v Andoře vlastně byla podobná cesta, asi o metr širší, tam byly 4 v jednom místě vedle sebe a tady to bylo ještě o trochu méně. Souhlasím vlastně s Jirkou v tom názoru, myslím si, že experimenty, které byly nastaveny, a teď kdo byl ten první, Giro bylo první nebo Tour byla první s tím širokovým úsekem. Tuším, že nějaké 3 roky zpátky to zkrátka bylo a dostat štěrk do toho itineráře a naznačit, že i gravel je součástí, tím se trochu prodlouží sezóna, cyklistické kolečko biznesové se jakoby obecně roztáčí trošku, byť samozřejmě to není přímo součástí silniční cyklistiky, ale celou tu cyklistiku to jako živí, ozvláštňuje to, není to prostě to jednolité. Rozumím, proč to dělají, ale už je to trošku moc. Jakoby jedna zajímavost za nějakou dobu stačí.
2: A tohle podle, ale třeba podle mě organizátora Vuelty, tohle je ta jedna zajímavost za nějakou dobu. Víš, oni jako mě je úplně jasné, proč to udělají, protože z toho včerejška jsou prostě fantastické fotky. A my ostatně jsme se o tom taky zase bavili minule a předminule, prostě žijeme ve světě, kdy oni bojují o nějaký prostor, prostě v tom veřejném prostoru a snaží se nějak zaujmout. A když se pak člověk podívá na ty fotky nebo videa právě z téhle části a ostatně vypadá to fantasticky v televizi, jo, to zase jako o tom žádná. Kouká se na to divácky prostě nádherně a já tomu, že to dělají jako lidsky strašně rozumím a prostě sport je součástí nějakého zábavního průmyslu, ať chceme nebo ne a úplně to chápu, ale právě už jsem taky jako slyšel třeba i reakce vlastně od sportovních ředitelů pod rouškou anonymity, kteří prostě říkají, no ale my tady opravdu jsme už jako opičky v cirkuse, jo, tohle kudy nás teď vedou, to už podle mě je prostě moc. Vlastně to tak nějak souzní s tím, co si přesně teď řekl.
1: Další věc je ale obrovský štěstí na počasí.
2: No, přesně.
1: Si, že kdyby jenom pršelo a nemuselo by být nic extrémního, ale prostě jenom celý den pršelo, tak tuhle etapu musí zrušit, protože by to bylo neprůjezdný. A druhá věc je ta, že třeba stejná etapa v té Andoře, kdy to bylo vlastně něco přes 100 kilometrů, takové kolečko přímo po těch nejbližších kopcích kolem Andory, tak kdyby tam v tuhle dobu se změnilo počasí, tak je to etapa, kterou musí zrušit, protože tam už by prostě hrozilo, že by tam vlastně celou etapu padal skoro sníh a ti závodníci by tam prostě všichni podle mě umřeli na podchlazení. Stejně tak, jak se to stalo vlastně v té etapě předchozí ve Francii s tím cílem na to nejstarší Font-Romeu, na to nejstarší horské středisko vlastně ve Francii, tak tam prostě ta etapa byla zrušena. Byla zrušená podle mě, když se k tomu vrátíme, jako nesmyslně i včetně těch prémií, protože jako třeba i ten hater, který bojoval vlastně o svoje body do zeleného trikotu a získal je a vlastně by tím přeskočil tady Pogačara a možná by mu sebral ten zelený trikot a aspoň o jeden dres by tady přišel, který je to vlastně trikot, který je u něj jako nejnesmyslnější, jako zelený trikot pro nejlepšího sprintera. I když to, co ukázal včera proti Enriku Masovi, tak jako byl dobrý spurt, jako beze všeho. Tak i ten hejter vlastně ty body získal férově a byly mu vlastně sebrány, tak tam jsem to nechápal. Ale zase jako tady to počasí zahrálo skvěle, protože tam pro fanoušky cyklistiky byly vidět jako zajímavé věci. Za prvé to, že tady Pogačar už se opravdu stává tím patronem pelotonu a ta funkce toho patrona dlouho, podle mě posledních 20 let, byla tak jako obsazená a neobsazená. Jo, ten kápo toho pelotonu, který mluví za ty závodníky, který prostě v každém závodě, který jede, tak řídí ten závod i jako morálně, to znamená, dřív se dělalo to, že prostě kápo zavelel a všichni šli si odskočit na malou a nikdo v tu chvíli nesměl útočit, nebo když kápo řekl, hele, lídr spadnul, takže my všichni počkáme a všichni to respektovali. Ale poslední roky nikdo neměl takový respekt a tady Pogačar tuhle tu kartu zvednul a já jsem za to strašně rád, protože kdo jiný by to měl dělat. A on se do této role pasoval. Ta role není jednoduchá, protože kromě toho, že člověk se musí soustředit sám na sebe, musí být vlastně takovým jako lídrem toho svého týmu a ještě vlastně mít jakoby tu energii řídit celý ten peloton, vyjednávat třeba s organizátory, co se týče právě takhle extrémních věcí, ať je to, já nevím, že najednou třeba má ten patron nebo ten kápo toho pelotonu pocit, že ta trasa je nebezpečná, že se tam děje něco špatně, tak on okamžitě má tu jako sílu zastavit ten peloton a začít vyjednávat s organizátory. A jak jsem říkal, dlouho jsem neviděl nikoho takhle dominantního, tak jsem rád, že i tady Pogačar tuhle tu roli na sebe vzal.
2: No on evidentně musí mít respekt těch ostatních, což o tom jsme se tady taky bavili, že v tom současném pelotonu jsou asi tak zhruba dva cyklisti, kteří ostatní v tom pelotonu udělají místo, a to prostě proto, že vidí, že jsou jinde, že je respektují, že vidí, že toho nezneužijí, a to je tady Pogačar a Matěj van der Poel. Taky to asi nesmějí zneužívat, což tady Pogačar nedělá. Tohle něco takového udělal podruhé vlastně za ty poslední roky. Jednou takhle zastavil závod v Itálii, Trevale Varesine, kde to bylo z podobných vlastně důvodů. Úplně najednou se takhle pokazilo počasí. Je to na jednu stranu strašně hezké to vidět, na druhou si člověk říká, že přeci jenom jsou tam ti organizátoři, že tam prostě by přeci jen bych já očekával, jako třeba člověk, který ten sport by nesledoval, bych si říkal, co tam teda dělají ti v tom červeném autě, je tady někdo, kdo zodpovídá za bezpečnost. Stejně mi přijde zvláštní, že tu sportovní akci vlastně svým způsobem zastavuje ten sám sportovec. Hmm. Bral bych to, víš, prostě jako nevím, fotbalový fanoušek, něco se děje, prostě hrajeme, dokud rozhodčí nepískne. Já bych prostě si myslel, že to musí udělat někdo, kdo je za to zodpovědný.
1: Na druhou stranu, já se teďko chci zastat trošku těch organizátorů. Já kdybych seděl v tom červeném voze jako ředitel závodu, tak bych řekl, hele, furt jedou, tak necháme dojet, protože ty chceš, aby ten závod končil v tom místě, v tom cíli, kde jsou všechny ty reklamy, kde jsou všichni ty sponzoři, kde jsou ve VIP prostoru ti hosté, a přece nechceš ukončit ten závod o dva kopce a 30 kilometrů dřív, protože prostě jako tím ztrácíš jakoby ten reklamní prostor, a to nejdůležitější, to znamená ty peníze, a ohrozíš vlastně tím jako ekonomiku toho závodu. Takže dokud by jeli, tak já bych je nechal jet. Ale pak tam právě musí být někdo takhle rozumný, jako tady Pogačar, kdo zvedne ruku a řekne, hele, tohle to už dál nejedem.
0: Ale oni měli dopředu zprávy, jak to v cíli vypadá, co se blíží, v jaké je to intenzitě. Zároveň tím, že se i v tom počasí ztratil televizní přenos, což jim dělá tu vizibilitu, tak oni přišli o prodání těch sponzorů v onom cíli, takže vlastně nic takového nenastalo. A oni přece mohli, jak naznačoval Karel, nějaké fázi, když jim začínají bubnovat kroupy na auto, říct, hele, možná tím, že tady sedíme v tom autě, jak se máme dobře, ale ti, kteří mají na sobě jenom ten dres, tak se tak dobře nemají a mohli bychom jako udělat něco pro ně.
1: Ale pak je tam třeba v tom pelotonu i pár závodníků, který by třeba jeli dál. Jo, že jako jsou to, já nevím, závodníci, já nevím.
2: Dva tam Jirko šli do úniku, no, že jo, v tu chvíli. Jasně, ano, jo, ty jo? Se tvářili, že se nic neděje a chtěli si jet pro body.
0: Nějaké pršelo.
2: No, to ještě pršelo, jakoby těsně předtím, než vlastně začaly ty kroupy, řekněme, tak Fortunato s někým tam vyrazili dopředu prostě za prémií. A to jim pak taky zrušili. Tohle mi třeba přišlo strašně jako hodně nešťastné, to, co Jirka říkal, že vlastně potom ten organizátor rozhodl, že ten den se nestal. Což prostě pro ty prémie, které byly nějakou hodinu, dvě hodiny, tři hodiny předtím, a nikdo tam tu energii investoval do toho, aby do toho šel, jako i ten hejter, tak mu říct potom, promiň, prostě dneska ti ty body nedáme, protože ten dnešek vůbec nepočítáme, to mi jako přišlo hodně smutné. No,
1: že jim zbyla jenom taková ta morální jako síla, jo, tak jsem v tom úniku, ty nohy furt mám, tak to doufám třeba zase vyjde znova příští etapu. Ale ještě k tomuhle, přesně, že když seš v tom úniku, máš ten adrenalin a máš šanci vyhrát etapu na Grand Tour, tak pojedeš, i kdyby tam, já nevím, padaly ozubený kolečka, jo, z nebe. Ale ty, který jsou v tom pelotonu a samozřejmě jim začíná být zima, tak ty první řeknou, hele, zastavujem. A tak jako, hele, stalo se to, myslím si, že jako nikomu to jako nějak úplně evidentně jako neuškodilo, možná právě těm, kteří přišli od ty body neférově, to asi jo, ale to je prostě zase součást toho rozhodnutí. Ale co bylo hezký, ta historka s tím hotelem, kam se všichni závodníci vlastně schovali spontánně, nikdo to neplánoval, prostě nalezli do prvního hotelu, který byl po ruce, a jak zareagovali vlastně jak vedení toho hotelu, ten provozní, ten šéf toho hotelu, že prostě najednou poručil personálu, okamžitě vyndejte ze skladu všechny ručníky, zabalte každého závodníka do ručníku, puste je do sprch, do spáčka, ať se zahřejou, než jim přijdou ty rainbagy, vlastně ty tašky, který má vlastně každý závodník v autě, ve kterém má suchý oblečení, tak než přišli ty pomocníci s těma taškama, tak závodníci už seděli v hotelu, prostě zaplnili hotel, podle mě jako strašně hezká reklama pro ten hotel. Ještě bylo vtipný, že ty závodníci potom cestou domů do svých hotelů napsali skvělý recenze na ten konkrétní hotel, který jim poskytl to přístřeší, takže hotel je najednou nejpopulárnější hotel v okolí.
2: To mi zatím přišlo takový asi nejhezčí příběh z toho, co máme za letošní Vuelty za sebou. Tak Jirko, odjetých je 6 dnů, jednu etapu vyhráli Kroupy, 3 etapy vyhrál tady Pogačar, to jsme na 4 a zbývající 2 vyhrál Matthew Brennan. Takže trošku se taky držíme myšlenky, kterou jsme tady už vyslovili při Tour de France, a totiž, že vyhrát etapu na Grand Tour je snad prostě těžší a těžší, že počet lidí, kteří je vyhrávají, se zužuje snad každou další Grand Tour. Pokud to takhle bude dál, tak jako zdá se mi, že tady Pogačar hodlá vyhrávat všechno, co končí na kopci, a Matthew Brennan i díky fantastické podpoře a obrovské síle svého týmu asi hodlá dál vyhrávat všechno, co je po rovině, a tenhle mladý závodník, o kterém už jsme tady určitě taky mluvili, který má obrovský příslib, ale byly tam nějaké zdravotní problémy, tak teď opravdu ukazuje, že tohle asi je vážně jméno, se kterým se budeme potkávat.
1: Tak on, když ti v týmu pomáhá Wout van Aert a potáhnou jako taková jména, jako třeba vítěz Vuelty před, já nevím, 3 roky, Sepp Kuss, tak prostě jako ty vyhrát chceš a ty to chceš naplnit. A tak to nějak zachraňuje sezónu týmu Visma Lizobike po tom vítězství Jonase Vingegaarda na Giro, tak už mi přišlo, že jako trošku ta Tour de France moc nepovedla, a teďko ta Vuelta jako právě třeba tím jménem, který možná ne každý čekal, možná se čekalo, že tyhle ty spurterské nebo klasikářské etapy bude vyhrávat spíš Wout van Aert, tak když se takhle daří Matthew Brennanovi, tak je pro ten tým radost mu pomáhat a určitě dostane ještě šanci. Ale podle mě těch etap, který bude chtít vyhrát tady Pogačar, ještě minimálně v té první půlce bude víc, protože spoustu těch etap končí na kopci nebo končí prostě v horách, a ten tady Pogačar podle mě veme každou příležitost. On se tím připravuje na ty další závody, jako je mistrovství světa a jako je třeba okolo Lombardie, která je jeho srdcovka, tak tady Pogačar v tomhletom případě sám prohlásil, nebo i lidé z jeho týmu, že minimálně první půlku Vuelty pojede naplno, a pak, když už bude mít tak komfortní náskok, tak samozřejmě tu Vueltu nechce ztratit, takže si ji bude hlídat, ale už bude spíš šetřit sílu na mistrovství světa, a to mi přijde děsivý. A já být jako závodník v téhletý, nechci říct generaci, ale prostě v téhletý etapě nebo periodě, kde takhle je dominantní tady Pogačar, tak já bych byl na antidepresivech, protože bych věděl, že vlastně nemám šanci v žádném závodě, kam on přijede.
0: No tak to je jak když si tenista s Djokovicem, Nadalem a Federerem, no.
1: Ale to je pravda, ano.
0: Co se týče tady Pogačara, tak on vlastně před sebou má teoreticky, kdyby chtěl, ale naznačil si, že nechce, a je to tak pochopitelné, tu 13 v počtu maximálních vítězství Freddyho Mertense z roku 1977.
2: To nedá. Já jsem to před Vueltou zkoušel počítat a můj optimistický odhad, nebo pesimistický pro lidi, kteří chtějí vyhrávat jiné lidi, je 9. Ale už tam jednou byly ty Kroupy, tak už jsem jenom na 8.
1: Hele, já jsem byl o víkendu na svatbě a sledoval jsem tady po očku tu první etapu, a když ten tady vyhrál vlastně o ten malinký rozdíl těch 9 setin, tak tam někdo, kdo cyklistiku vůbec nesleduje, ale samozřejmě ví, kdo je tady Pogačar a ví, že se jede Vuelta, tak tam za mnou přišel už po několika skleničkách a říkal, hele, myslíš, že ho to furt baví vyhrávat? A já jsem si tak vzpomněl na sebe, a teď se vůbec nechci srovnávat ani tu dominanci, ani jako to, ale jako já jsem v této situaci byl samozřejmě v té paralympijské cyklistice, byl jsem v ní 10 let. A já jsem říkal, no baví, jako mě to taky bavilo. A mě bavilo vyhrávat, protože jako ty nechceš trénovat na to, aby si byl druhej, pátej nebo desátej, ty trénuješ na to, aby si vyhrával. A ta cyklistika je tak strašně náročný. A jako fakt, a teď to nechci říct, jakože vím víc než třeba naši posluchači, ale opravdu běžný fanoušek si nedokáže představit, co těch nejlepších 50 nebo 100 cyklistů na světě, co musí podstupovat každý den v tom tréninku. A ty to nechceš podstupovat proto, aby si byl pátý nebo desátý.
2: No právě, a přijde mi, že tohle se přeci dá docela i lidsky chápat. I když člověk k vrcholovému sportu má mnohem dál, tak jako my s Martinem mnohem jako si ty blíž tady Pogačarovi, než jsme my a všichni, kdo nás poslouchají. Tak přeci, když vy tak strašně tvrdě pracujete a v něčem, v čemkoliv se stanete nejlepším, tak to je přece úplně jako logické, že využijete v podstatě každou možnost toho, abyste to teď už jenom zúročili. A když navíc jste v pozici, kdy za to, že jste nejlepší, vás někdo platí a on vás neplatí za to, že vám to docela jde. Oni vás opravdu platí za to, že jste nejlepší a za to, že vyhráváte a předpokládá se, že vyhrávat budete dál. Tak prostě ono to ani svým způsobem jinak nejde. A já jenom bych chtěl vlastně korigovat to, co ten tady asi opravdu tak myslí, že třeba až přestane on tlačit na to, že vyhraje on. No tak to ale, to jsme taky už viděli, to bude znamenat víc volnosti pro jeho kolegy z týmu. To,
1: nebo
2: to
1: že nezna... naopak bude
2: tak,
1: pomáhat.
2: Tak přesně, ještě, nebo že bude pomáhat, aby se Jay Vine dostával do úniku a vyhrával etapy on, jo. To přeci oni nikdo nemůže očekávat, že ta celá stáj řekne po týdnu, tak dobrý, hoši, teď je to vaše. My jsme teď jako týden jeli a teď je to 14 dnů vaše. To se pro boha přeci nikdy nestane. Tohle by se nestalo, kdyby Manchester United vedl anglickou ligu o 30 bodů. Tak přeci těch posledních 10 zápasů jako se nestane, že nepřijde na hřiště, ne? To přeci...
0: Ale nasadí náhradníky. No. Jakoby trošičku tomu rozumím, jenom v tom závodě prostě během závodu nevyměníš jako závodníky logicky, no, ale...
1: Na druhou stranu UAE Emirates na Vueltu nasadil lidi, kteří vlastně nejeli ani Giro, ani Tour, protože prostě byli zranění, nebo se jim nedařilo, nebo prostě neměli formu, tak teď jim tu šanci dal, takže už tohle jsou vlastně náhradníci, v tom je to úplně děsivý.
0: Ale v tom vidím naopak tu sílu, protože na některých závodnicích je vidět, že ta sezóna už je dlouhá. Mats Pedersen podle mě bude rád, když Vueltu dojede.
2: No, tohle možná už nemáme čas, ale tohle mi přijde strašně zajímavé, protože ještě nedávno se bralo vlastně jako divné, že někdo jede Giro Tour a Tour Vuelta bývalo takové datelné a mně se zdá, že jak ta cyklistika se posunula, jak ta Tour de France je úplně šílená, takže ti lidé, kteří teď chtějí jet Tour a Vueltu, s výjimkou tady je Pogačara, protože to prostě není normální člověk, takže to teď nejde, protože jsou z té Tour úplně zabití, třeba jako Mats Pedersen, který je jeden z pěti nejlepších cyklistů na světě, možná deseti, ale připadá mi teď úplně uvařený.
1: Ano, jo, je to vidět a podle mě ani on s tím nepočítal, on si myslel, že to prostě to nějak bude. Jako, že a ono je to v takovém tom stylu, jakože v euforii skončíš Tour, podařila se ti a řekneš si, tak teď už nic horšího nebude. Ta Vuelta je jakoby, jako třeba fyzicky náročnější, ale mentálně je taková uvolněnější, ti závodníci tam jezdí hrozně rádi a říkají si, no tak třeba to půjde dál. A nejde. Jako to je, jako třeba u něj je mi to hrozně líto, protože já mám hrozně rád a jako tam vidím, že fakt už není z čeho.
0: Myslím si, že i ten Carapaz jako kvůli tomu se bude těžko zvedat v tom posledním týdnu, jak byl zvyklý, protože teď vyloženě je v úzovkách podobně slabší jako Pedersen.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali. Pokud se někam chystáte na víkend a vezete sebou kola, tak třeba si vezmete nějakou radu, která tady zazněla i od vás, od našich posluchačů. Moc za to děkujeme. Pánové, s vámi se těším zase velmi brzo naslyšenou. Martin Charvát tu byl s námi.
0: Hezký den.
2: A Jiří Ježek, Jirko, moc děkuju.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště,

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Helena Vondráčková slaví příští rok 80 a fotografka Lenka Hatašová se rozhodla k tomuto jubileu připravit velkou obrazovou monografii a také výstavu. Nejen o Heleně Vondráčkové budeme mluvit s Lenkou Hatašovou už za chvíli.

0: který si myslím, že tady neměl ještě v dějinách české pop music obdoby. A sice velkou obrazovou monografii právě k tomu velkému výročí, které proběhne příští rok k Heleniným osmdesátinám. A vlastně dalo by se říct, že už skoro 3/4 roku jsem na ní nalepená, nebo jsem jí v patách a jezdím s ní na všechny koncerty, nejenom na koncerty, ale třeba se pohybuji i u ní doma nebo na různých jiných aktivitách a pořizuju fotografie, které ale chci, aby byly trošku zvláštní a jiný, aby ukázaly tu Helenu ve světle, v jakým úplně nejsme zvyklí vlastně ji vidět.
1: Nenalíčenou.
0: Je tam i nenalíčená občas, ano, ano, přesně tak.
1: Takže se trošku vzdálíte od té tradiční portrétní fotografie, ale je to čistě dokument, dalo by se to tak říct?
0: No, já se možná tak trošku vracím ke svým začátkům dokumentárním, protože já jsem původně začínala jako dokumentární fotografka před několika desítkami let, ale už to pojímám vlastně trošku jinak. Jo? Hodně dávám, kladu důraz na světlo i na různé. A dalo by se říct, že já vlastně v ateliéru, když portrétuji, tak vytvářím atmosféru těch fotografií, ale teď ji naopak vyhledávám, jo, a snažím si ji do těch fotek zakomponovat, takže to bude opravdu velkolepá podívaná. Portréty budou také samozřejmě součástí té knihy a myslím, že se fanoušci Heleny, ale nejenom fanoušci, ale i fanoušci fotografie mají na co těšit.
1: Světlo je velká součást každé fotky. Vy jste zmínila, že tu Helenu Vondráčkovou vždycky v fúzovkách vychytáte v nějakém momentu, kdy je tedy nasvícená přirozeným světlem, nebo protože třeba někdy vidíte zajímavou situaci, ve které je, ale není zrovna v dobrém světle. Jak si v tuhle chvíli poradíte jako fotograf?
0: No, myslím si, že dobrý fotograf si právě musí poradit s každou světelnou situací, takže to už je potom na fotografovi, co s tím udělá.
1: A bude kniha a bude třeba i výstava, nebo co všechno obsahuje ten projekt?
0: Plánuju k tomu i výstavu v Praze a možná potom třeba i putovní a v rámci té výstavy se ta kniha pokřtí. Mělo by to být na podzim příštího roku. Bude to limitovaná edice, takže možná už fanoušci a zájemci o tu knihu si můžou ještě to není v běhu, ale můžou si už pomalu začít rezervovat.
1: Jak to Helena Vondráčková vnímá a cítí, když jste jí v patách?
0: No, my se známe už hodně dlouho, dalo by se říct třeba 30 let, ale teď jsme se hodně zblížili díky tady tomu projektu. A musím říct, že mi to hodně změnilo život za ten poslední rok, protože ona je hodně inspirativní žena. A do mého života přinesla spoustu nových věcí. Třeba na mátko, když řeknu, ona je velmi disciplinovaná. Takže ona mě třeba zkouší a ptá se mě vždycky, když spolu jedeme na nějaký koncert, jestli jsem cvičila ráno, protože ona opravdu cvičí každé ráno, taky to je na ní vidět, že ona je velice vitální. Takže já teda občas vynechávám, takže vždycky zdvihne ukazováček, že bych měla, což já kvituju s povděkem. A pak třeba, ona je úžasná diplomatka, takže ona mě třeba učí diplomacie, protože já jsem tak trošku hrom do police, takže já už jsem se díky ní taky trošku, dalo by se říct, skrotila, protože ona mě tady v tom inspiruje. Navíc je to pro mě nebo v mých očích velmi laskavá žena s dobrým srdcem, která hodně pomáhá lidem, je charitativní a myslím si, že to, co ona vysílá, tak to taky sklízí a ten její úspěch a ten její vyhlas, já to sleduju, nějak začal poslední dobou hodně stoupat, hodně mladých lidí si oblíbilo, takže na koncertech tam se děje úplné šílenství. Já kolikrát si říkám, že nejsem na koncertě Beatles, protože to není možný. Koncerty jsou vyprodané, mladí lidé šílí, tancují a všechno vlastně směřuje k tomu koncertu v červnu příštího roku, kde ona vyprodá pražský stadion Eden, který je pro 35 tisíc diváků a to bude opravdu velkolepá podívaná.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je stále fotografka Lenka Hatašová, ještě chvíli zůstaneme u Heleny Vondráčkové. Ty situace, momenty, koncerty, ta soukromá místa, vybírá ona anebo vy tam, kde budete fotit?
3: No, ono se vlastně nic nevybírá. Já prostě mám přístup do jejího diáře, takže já podle toho diáře si organizuju svůj čas a vždycky, když se vyjíždí na koncert, který jsou docela často a po celé republice a nejen po naší republice, ale třeba i po Slovensku nebo Polsku, takže já jsem vždycky součástí toho týmu. A to, jak si já tam poradím potom s těmi situacemi, to už je na mě. Dokonce jsme nedávno byli v Brazílii. Na 3 dny sice jenom, ale to bylo taky hodně zajímavý pro mě fotograficky.
2: A předpokládám, že ta vaše práce už potom s tou Helenou funguje tak, že ona o vás vlastně neví.
3: No já se právě o to snažím, aby o mě nevěděla, protože si myslím, že by to bylo hodně obtěžující, kdyby neustále musela být ve střehu nebo se mi snažit pozovat, takže přesně tak, si myslím, že ona o mě moc neví, ale zároveň tak povědomě trošku ví a spolupracuje. Je to fakt skvělá spolupráce.
2: A čí to byl nápad?
3: Byl to můj nápad.
2: Byl to váš nápad a jak reagovala Helena Vondráčková?
3: No, já jsem jí zavolala, co by na to říkala, kdyby se něco takového vytvořilo a jo, jí se to líbilo.
2: A řekněte mi, vy už jste to lehce naznačila, ale ona oslaví 80 let. Nejenom, že vypadá výborně, ale je v úžasné psychické kondici. Pamatuje si prostě, já vím, že to zní jako jednoduše, ale v 80 letech vyprodat Eden, O2 arénu a tak dále, tak je to ohromný fyzický, ale i psychický výkon. Čím si to vysloužila?
3: No já si myslím, že Helena Vondráčková je prostě úkaz.
2: Přírodní úkaz.
3: Přírodní úkaz, no. Není to obvyklý, přesně jak jste řekla, v tomhle věku, aby člověk dokázal jet v takovémhle zápřahu a ještě to zvládat nejen psychicky, ale i nejen fyzicky, ale i psychicky. Prostě ona na sobě pracuje, pracuje nejen na své fyzické schránce, ale i na té psychické a je to na ní vidět.
2: A kromě toho, že cvičí, tak jaké má rituály?
3: Myslím si, že ona je gurmánka, ona hodně ráda jí a na jídle si, jak jsem byla svědkem, umí hodně pochutnat. Ona například, nemůžu říct, jestli jakože úplně medituje, ale má takové své sklidňující jako momenty, kdy opravdu jenom sama ze sebou věnuje se hodně dechu, dýchání, protahování, procházkám se psem, že ona miluje přírodu, ona miluje svoji zahrádku, ona je velká zahradnice, takže to si myslím, že to jsou všechno takové ty momenty, které jí přinášejí tu pohodu a ten klid na duši.
2: A součástí těch fotek předpokládám budou i další lidé, kteří ji obklopují. Je to tak? Nebo ona bude opravdu středobodem?
3: Ano, samozřejmě, bude její tým, její dvorní vizážista Zdeněk Fencl, se kterým já mimochodem spolupracuji i jinak než v rámci Heleny Vondráčkové, a její lidé nejbližší z týmu Patry, Petra, Lenka, ale i třeba samozřejmě manžel Martin Michal, jejich pes Jesse a tak dále.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a s mým hostem Lenkou Hatašovou. Když jsme se v úvodu bavili o Heleně Vondráčkové, že jste rozjela tento projekt a příští rok se tady můžeme těšit na knihu, na výstavu a tak dále k 80. Heleny Vondráčkové, tak v současné době vás všichni vnímají jako portrétní fotografku, ale vy jste začínala právě tím dokumentem a tou reportáží. Jak to, že jste u toho nezůstala?
1: Přesně tak, to byl odjakživa už vlastně od malička můj sen, když jsem říkávala už snad ve školce, že budu fotoglavka, protože můj tatínek byl fotograf, takže já už jsem to vlastně měla takhle možná zakódováno v DNA, když jsem na svět přišla. No, vlastně se to tak stalo a myslím si, že velký podíl na to má dáma jménem Helena Pavlovská, která kdysi nastoupila co by vedoucí kulturní rubriky do jednoho deníku, kde já jsem pracovala jako reportérka, a ona si mě tak jakoby stáhla k sobě s tím, že já budu s ní chodit na rozhovory ke známým osobnostem a dokumentovat celé to dění kolem českého showbiznisu a kultury vůbec. A tak to vlastně začalo, ta moje cesta k těm portrétům, která si myslím, že je takovým přirozeným vývojem. Asi ne pro každého fotografa, ale pro mě byla, protože postupem času, jak už stárnete, nechcete být pořád v terénu a někde běhat. Je to i fyzicky náročné, takže já jsem se začala tak trošku sklidňovat a stahovat se právě do toho šera ateliéru nebo šero světla.
0: A není to občas těžké a náročné fotit známé osobnosti?
1: Ne, vůbec, já to miluju.
0: A dokážete je vždycky uvolnit?
1: No, myslím si, že jo.
0: A je to tím, že vytvoříte třeba v tom ateliéru nebo někde venku na určitou atmosféru a nějaké kouzlo, na které oni se naladí a odevzdají se vám?
1: Jak už jsem řekla, tak já tu atmosféru vlastně vytvářím v tom ateliéru, ale to spíš jsem mluvila o té světelné atmosféře. Ale já si myslím, že tady je takový jeden aspekt, který je hodně důležitý pro mě. A to je vlastně takový to takzvaný flow, jo, protože já jak tu svoji práci opravdu miluju a beru ji jako svoji profesi, ale jako určité poslání možná. Tak já při tom focení se dostanu do takového stavu, to třeba znají herci, oni tomu říkají jevištní anestezie, tak já jsem vlastně tak trošku ne mimo, ale něco se prostě děje se mnou a já si myslím, že to, co se děje se mnou, se potom dostává i do toho prostoru a nasává to i ten portrétovaný, takže se tam vytvoří mezi námi takové zvláštní pole a dokážu ty lidi do toho vtáhnout. A hrozně pěkně se v tom pracuje.
0: A teď mi řekněte, dejme tomu, přijde naštvaný herec nějaký, je to úplně jedno, nebo prostě nemá náladu nechat se fotit a vy víte, že ho vtáhnete do té atmosféry, že se to povede, poznáte ten okamžik, kdy to takzvaně cvaklo, kdy se třeba změnil a už ty fotky dávají smysl?
1: Ano, tohle se stalo už několikrát, že přišel někdo totálně naštvaný a nenaladěný. Vlastně se to stává docela často, protože lidé nesnáší focení.
0: Jak
1: a herci, herci obzvlášť. U herců já mám takovou teorii, která si myslím, že je pravda, protože a ještě čím lepší herec, tím horší, tím více to focení nemá rád, protože herci vlastně na jevišti anebo před kamerou vlastně nejsou sami za sebe. Tam jsou v rolích, že jo. A najednou před tím objektivem jsou obnažení. Vy chcete, aby byl najednou on a oni nevědí vlastně, jak to vypadá, že jo? Jak to je být sám za sebe. Takže to je speciální disciplína, fotografovat herce. No a ten moment, kdy já poznám, že to zaklaplo, jak jste řekla, tak přesně poznám, protože já mám takový svůj vlastní indikátor a to je mrazení v zádech, takže když mi začne běhat mráz po zádech, tak já vím, že už se to děje. No.
0: Když se to stane třeba po půl hodině toho focení, tak dá se jednoduše, když to řeknu úplně na placato, dá se říct, že půl hodina těch fotek je pase? Že ne, se nepoužije?
1: Ne, to určitě to ne. To si myslím, že ne. To je takový průřez s celým tím photosession, takže vybíráme od začátku až do konce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou stále Lenka Hatašová. Vy jste fotila Zuzanu Čaputovou, Dalaj Lámu, Danu Drábovou, byl tam i Russell Crowe nebo Johnny Depp. A mě možná zajímá ta Zuzana Čaputová. Jaké s ní bylo fotit, pracovat?
2: No, Zuzana Čaputová vlastně byl takový můj fotografický, možná jeden jediný sen, protože já už jsem poslední roky žádné fotografické sny moc neměla, ale tak jí jsem opravdu chtěla poznat se, seznámit se s ní. I jako s člověkem, nejenom jako se svým objektem. A podařilo se to vlastně v rámci kalendáře Proměny fantazie, který jsem spolu s kolegyní Monikou Navrátilovou vytvářela pro nadaci Archa Chantal. Takže ona byla vlastně jednou z portrétovaných vlastně v tomto roce. A byl to pro mě opravdu velký den, když ona přišla do mého ateliéru, protože tato dáma je mi blízká hodně, už jenom tím, jak vlastně žije, to, co stělesňuje, představuje a i vlastně svou životní filozofii, s kterou já se hodně stotožňuji.
1: Byla třeba v soukromí jiná, než tak, jak jste ji vnímala z médií, anebo se ten obrázek jenom propojil?
2: Myslím, že se absolutně propojil a byla vlastně ještě skromnější, pokornější, vřelejší a srdečnější, než vůbec na mě působila jako z veřejných médií.
1: A jak se fotila, protože ona je zvyklá se nechat fotit. Dá se říct, že ona už je profesionálka.
2: Ano, myslím si, že jí to docela i s námi bavilo. My jsme jí připravili takovou speciální fantazii, kde tam je ona za zahradnici, protože ona ani asi to není oni úplně známé, ona miluje zahradničení, takže jsme jí takhle stvárnili pro tento kalendář. Jo, v rámci tady toho focení vznikly i jako jiné portréty, které jsem si chtěla jako vytvořit pro sebe. A myslím si, že jsme se tak jako zblížili, že jsme se pak ještě setkali jednou nebo dvakrát v rámci předávání nějakých věcí, fotografií, které jsem jí nesla i podpisu a to. A dokonce jsem od ní nedávno dostala e-mail, který mě hodně jako překvapila, potěšil, protože jsem vlastně byla z něj nadšená, protože jsem o ní hovořila v jednom televizním pořadu a ona to náhodou viděla a na základě toho vlastně se mě ozvala a děkovala mi za ta slova, která jsem směrem k ní vysílala, tak to bylo moc hezky.
1: A teď skok úplně jinam, jaký byl Russell Crowe?
2: Vlastně musím říct, že tam jsem naopak byla trošku zklamaná, protože jak se o hollywoodských a celosvětových hvězdách říká, že jsou jako nepřístupně, mají své manýry, tak myslím, že on to trošku stělesňoval. Takže tam se musela hodně chodit kolem mě po špičkách.
1: Takže tam se nedalo ani nastavit a vytvořit takovou tu energii, kterou používáte nebo která se vám daří vytvořit u jiných osobností. No, on ji zkrátka nepřijal.
2: No, tohle to byl vlastně úplně jiný případ, toho jsem fotografovala v rámci Karlovarského festivalu a na něco takového tam vůbec nebyl čas. Mm. Takže to byla opravdu taková rychlovka, že jsem vůbec ráda, že vlastně vznikly zajímavé portréty, ale bylo to jako hodně rychlý.
1: A kolik jste na něho měla času?
2: Třeba 2 minuty.
1: A i tak vznikly tak krásné fotky.
2: Jo, jo.
1: A Johnny Depp, tam jsem pochopila, že to bylo zase formou spíše toho dokumentu nebo reportáže.
2: Jo, tak tam Johnnyho Deppa já jsem si tak trošku vychytala zase v rámci vlastně Karlovarského festivalu, kde on tam různě se vítal s fanoušky na karlovarských kolonádách a tak. A já jsem nějak tak jako šla s ním, šla za ním a fotografovala jsem si ho i trošku z dálky a ty portréty jsem v postprodukci potom upravila, že oni vlastně vypadají jako studiové, ale nejsou. No.
1: Je pravda, že jste po dlouhé době vytáhla ten teleobjektiv?
2: Přesně tak. No. Ale ten už teďko zase používám hodně, protože ho používám na koncerty s Helenou Vondráčkovou.
1: A je velký rozdíl mezi světovými hvězdami a českými hvězdami?
2: No, minimálně tam je trošku ta jazyková bariéra, i když já anglicky hovořím docela obstojně, ale já nevím, vlastně si myslím, že ne, prostě jsou to jenom lidi, všichni.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. V jednom rozhovoru jsem narazila na zajímavou citaci od vás, že fotky, které třeba jste fotila před 15 lety, že se na ně ani nemůžete podívat. Jak to?
1: A zrovna před těma 15 lety, vidíte, já vlastně tu svoji profesi vnímám tak, že tam je hodně důležité, kdo za tím foťákem stojí. Jo, jaké má nastavení, jaký má vůbec i třeba světonázor, jak smýšlí, jestli je negativního, spíš zaměřený nebo pozitivnější, optimista, pesimista. A to se potom zobrazuje v těch fotografiích. Ono se třeba říká, že fotograf umí vyfotit duši někoho, nebo to. Hmm. Já si myslím, že to takhle není, že fotograf v těch fotografiích zobrazuje hlavně svoji duši, že to je o tom fotografovi. Hmm. No a já vlastně zrovna před těmi 15 lety jsem prošla takovou svoji velkou vnitřní transformací a já to vidím, že se to vlastně v těch fotografiích zobrazilo, že to tam najednou to mé vidění se hodně změnilo. To vnímání světla, mm-hmm. To vidění světa, takže přesně já už nechci být před těmi, ten, kdo byl před těmi 15 lety.
0: Takže logicky, jak se člověk vyvíjí, jak vlastně stárne, sbírá zkušenosti, tak se mění i ta jeho práce.
1: Je to tak, no. A to je asi ve všech profesích.
0: Určitě. A je to třeba i o tom, že teď vás, když vyfotíte, já nevím, kolik fotek třeba vyfotíte za jedno focení, dejme tomu nějakého herce nebo zpěvačky, tak je tam velké množství fotek a je to třeba i o tom, že dřív vás zaujaly jiné fotky toho člověka a teď jsou to zase úplně jiné, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím, jak to myslíte, ale asi to tak není úplně, protože já to prostě fotím už jinak. Jo, takže
0: rozumím.
1: Mě zase zaujmou prostě ty fotografie, které korespondují s tím mým současným viděním. Rádio Praha 107.

0: Posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je fotografka Lenka Hatašová. Když teď pracujete s Helenou Vondráčkovou, je vůbec čas na portrétní fotky a na spolupráci třeba s institucemi, jako je divadlo nebo Studio 2 a tak dále?
1: Určitě. Tak my spolu nejsme každý den a já jsem trošku workoholička, takže já ten diář mám docela plný. A ano, Studio 2, to je moje srdeční záležitost. To je opravdu, to je jako neuvěřitelný projekt. Mám za strašně ráda jejich veškerou produkci, ale i ty lidi kolem mě, kteří se kolem ní pohybují, Tomáše, Michala, tam to jsou fakt skvělí lidé a já jim tvořím ty hlavní
0: fotky.
1: Portréty, které vždycky asi vidíte na tramvajích nebo po Praze různě na billboardech, takže pro mě to je vždycky úplně radostné setkání, radost, svátek vlastně, když spolu fotíme.
0: Takže teď je to Špinárka a Berenika.
1: Přesně tak. Teď, no.
0: Na úplný závěr mě napadá, jestli máte nějaký sen, nemusí to být fotografický a možná vás lehce navedu, protože jste v jednom rozhovoru zmínila, že byste chtěla vrtulníkem obletit Mount Everest. A nevím, jestli jste si dělala legraci, anebo to myslíte vážně. A proč?
1: No, vlastně tímhle bych možná zapomínala na svou přítelkyni Danu Drábovou, protože tohle to my jsme si říkali spolu, že tohle bychom jednou chtěli spolu absolvovat. A bohužel už se to nestane a společně se to nestane, ale možná, že jednou, až k tomu dojde, a já věřím, že jo, protože já věřím v manifestaci přání a vůbec v to, že člověku se plní to, co si hodně přeje, takže bych na počest Dany ten Everest stejně jednou obletět chtěla.
0: A proč?
1: No, protože už asi nemám na toho vyšplhat, takže bych ho chtěla vidět aspoň prostě z vrchu nebo z nějaké jiné strany.
0: A nafotíte to pro nás?
1: Nafotím to na mobil.
0: Se mnou byla fotografka Lenka Hatašová. Moc vám děkuju.
1: Děkuju moc a zdravím posluchače.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na Rádiu Praha.